0: špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
1: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
2: Tohle je Klasik Praha.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
3: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
2: Mají i pořádný stroje?
3: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Izomat stavebniny.
8: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
9: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
10: Tohle je Klasik Praha.

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
1: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
4: A 30?
5: Acema.
4: A 40?
5: Acema.
4: A 50?
5: Acema. Jde to i bez banky.
4: Hele, nezaseko ses?
5: Ne.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Dobré ráno v pondělí, v poslední srpnový den. Tak dlouho se chodí sečbánem pro vodu? A jistě víte, jak bych mohl pokračovat. Ovšem v případě osobnosti dnešního ranního vysílání by se džbán naopak zvětšil, uch přibylo a nabyl by nádherné podoby. Proč? Bude jasné už za chvíli. Přeji vám pěkný poslech.

Rolando Viazone nám dospíval árii ze třetího dějství opery Rigoletto Giuseppe Verdiho a pěl za doprovodu orchestru Mnichovského rozhlasu pod taktovkou Marcella Viotti. Když se Verdi na chvíli se svými operami trochu stišil, alespoň ve slávě, a na chvíli se mohl Milan zajímat i o jiné skladatele, přišla doba pro našeho dnešního vynikajícího hosta, pomyslného hosta, neboť dnes si připomeneme narození Amilcare Ponchielliho, vynikajícího italského operního skladatele, který se stále nemohl prosadit, ale pak se to nakonec podařilo. Ale o tom víc později. Nyní předehra z opery Figarova svedba Wolfganga Amadea Mozarta.

Dozněla předehra k opeře Figarova svatba Wolfganga Amadea Mozarta v podání Staatskapelle Dresden pod vedením Colina Davise a dozněla 8 minut po 7 hodině. Za chvíli se rozezní irská lidová melodie Danny Boy, a to v podání Jamesa Galway, skvělého hráče na flétnu, ale také jeho ženy Jean Galway. Navíc je bude doprovázet spousta dalších vynikajících umělců, například Daniel Hope, Richard Groblevsky a Nikola Mosk. Ale ještě předtím je tu předpověď počasí pro dnešní den pro hlavní město. Dnes budeme mít ráno a dopoledne oblačno až zataženo, místy s deštěm, lokálně se mohou objevit i bouřky. Během dopoledne začnou srážky od západu ustávat a oblačnost bude ubývat většinou na polojasno. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 24 až 26 stupni Celsia.

Dozněla známá irská lidová melodie Danny Boy. My slyšeli v podání Jamese Galwaye, Jean Galway a dalších vynikajících hudebníků. 7 hodin 12 minut, za chvíli tanec ze svity Otello Samuela Coleridge Taylora. Hrát nám bude soubor Čineke pod vedením Fafsi Heimra. Ale ještě předtím informace o jedné dopravní nehodě. Ta se stala na výjezdu z Prahy na D1 na 15. kilometru. Tam je odstavené poruchané vozidlo a je nutno zpomalit.

0: Klasik Praha.
1: Celý svůj život zasvětil lidem s duševními poruchami. Působil i v zahraničí, vyšla mu celá řada knih a ještě dnes občas přispívá zajímavými postřehy na svůj blog. Psychiatr Radkin Honzák v minulosti často spolupracoval s naším rádiem. V pořadu s premiérou ve čtvrtek v 19 hodin si o tom povíme víc. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Je mi ctí být rezidenční umělkyní 19. ročníku Festivalu klasické hudby Dvořáková Praha. Těším se na vás svými kolegy v Rudolfínu i na dalších koncertních pódiích. Více informací na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená.
4: V sobotu 5. září ožije Nela Hozeve s hudbou Antonína Dvořáka. Jubilejní 75. ročník festivalu Dvořákova Nela Hozeves nabídne koncerty klasické hudby, besedu s pianistou Matyášem Novákem, který debutoval v Carnegie Hall už v 19 letech, i slavnou symfonii z Nového světa v podání Symfonického orchestru Pražské konzervatoře.
5: Více na lobkovic.cz.

0: 439 990 korun.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Klasik Praha.
4: Klasik Praha.

Slyšeli jsme devátou část variací na originální téma Enigma Edwarda Elgara. Hráli vídeňští filharmonikové pod taktovkou Johna Eliota Gardinera. Dohráli 9 minut před 7:30. Máme 7 hodin a 21 minut. Za chvíli se zaposloucháme do

opery Henryho Purcella, je to The Fairy Queen, Královna víl, a zní nám Lea Desander, Jess Dandy, Lawrence Kilsby a Alex Rosen přinesou jedno krásné hromadné číslo. Now the Night is Chased Away. Je to ze čtvrtého dějství část, ve které uslyšíme pěkné hlasy za doprovodu souboru Jupiter pod vedením Thomase Danforda. Nás ovšem ještě předtím bude zajímat italský skladatel, který také skládal opery, ale ne v baroku, ale v romantismu. Je to Amilcare Ponchielli, který se narodil nedaleko Cremony. To město bylo osudné pro jeho rozjezd, důležité, ale ještě předtím musel pochopitelně nabít znalosti, jak hudbu tvořit. K tomu měl blízko díky svému otci, který byl venkovským učitelem a varhaníkem a vedl svého synka nejspíš k hudbě, protože už v 9 letech získal stipendium ke studiu hudby na konzervatoři v Miláně. V 10 letech prý napsal už první symfonii a ještě za doby studia na konzervatoři svou první operu.

Slyšeli jsme ukázku z opery The Fairy Queen Henryho Purcella. Bylo to ansámblové číslo, které nám zaspívali Léa Desandre, Jazz Dandy, Lawrence Kilsby a Alex Rosen za doprovodu souboru Jupiter pod taktovkou Thomase Dunforda. 7 hodin 25 minut, za chvíli taneční ukázka jednoho z děl Leonarda Bernsteina, finále z baletu Fancy Free. Nezadaní. Předtím ale opět návrat k Amilcare Ponchielimu, italskému skladateli, který se dožil pouhých 51 let, ale naštěstí během svého života nezanevřel na to, jak se mu začala lepit smůla na paty hned po studiu konzervatoře a tvořil dál. My se teď dostáváme právě k tomu období, kdy se mu příliš nedařilo. Jeho první opera, kterou měl možnost nechat zahrát v Kremoně, proběhla bez velkého ohlasu. Lepší to bylo trochu v Miláně, ale stále ne tak, aby se rozjela jeho kariéra slavného skladatele. Navíc ta drobná zklamání přicházela další. V roce 1865 vyhrál konkurs na místo profesora kompozice na Milánské konzervatoři, avšak vlivná hrabinka Maffei na místo něho protlačila v té době úspěšného dirigenta Franka Faccia. Ponchielli se tedy živil jako dirigent malých orchestrů v Piacence a Cremoni. Ale úspěch měl přijít.

0: Slyšeli jsme finále, devátou část baletu Fancy Free, nezadaní Leonarda Bernsteina. Hrál orchestr New York Philharmonic Orchestra pod vedením autora této hudby Leonarda Bernsteina. A my za chvíli budeme také tančit, ovšem tanec úplně jiný, tanec hodin. Asi nejznámější část opery La Gioconda Amilcare Ponchielliho nám také připomene oslavence dnešního dne. Ano, Amilcare Ponchielli se narodil 31. srpna, bylo to ovšem před 192 lety, roku 1834. Po studiu na konzervatoři měl smolné období, ale to zlomila jeho opera I Promessi Sposi, která mu otevřela dveře jednak k nakladateli Ricordimu, ale posléze i k branám Teatro alla Scala. Toužil potom, aby mohla být uvedena opera i v tomto operním domě. No a tam měla zažít ještě větší úspěch další opera I Lituány, ale s obavami pohlížel Amilcare Ponchielli na uvedení této opery, protože dirigentem měl být jeho konkurent, který nekale vyhrál konkurs na místo profesora kompozice na Milánské konzervatoři. Místo Amilcare Ponchielliho, Franco Faccio. Ale obavy byly liché, protože se opravdu dostavil velký úspěch. No a konečně se dostáváme k té opeře, kterou známe a kterou zastupuje dílo Amilcare Ponchielliho snad ve všech divadlech. A je to opera La Gioconda. Byl to velký projekt nakladatele Ricordiho a představte si, že jako libretista byl určen Arrigo Boito, který bohužel předtím utrpěl zdrcující fiasko s vlastní operou Mephisto. A tak se podepsal pod libreto úplně jiným jménem, ale už bylo dokázáno, že to byl skutečně on. No a hudba Amilcare Ponchielli. A tu právě teď uslyšíme v tanci hodin.
1: S Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

To zněl Tanec hodin z opery La Gioconda Milkare Ponchieliho. Hrál nám pražský symfonický orchestr pod vedením Petra Tomčányho. Teď je 7 hodin 40 minut a nás budou zajímat písničky na jednu stránku Bohuslava Martinů. My uslyšíme celou tuto skladbu v aranžmá Jaroslava Krčka a zpívat bude Anna Hlavenková z doprovodu muzika Bohemika pod taktovkou Davida Švece.

Slyšeli jsme hudbu Bohuslava Martinů, která byla inspirována lidovými skladbami. Písničky na jednu stránku. Farančma Jaroslava Krčka nám zpívala Anna Hlavenková za doprovodu muziky Bohemiky pod taktovkou Davida Švece. 7:47 a čas pro další pěknou skladbu ranního vysílání. Tentokrát v podání Mahana Esvahanyho. Uslyšíme variaci 19. z Goldbergovských variací Johanna Sebastiana Bacha.

0: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lípamuzika.cz.
1: Obnovené lety z Aerofilms do Metropolitní opery New York v pohodlí vaší kinosedačky. Met opera v kinech slaví 20 let. Světová díla, jako jsou Carmen, Tichá noc, Otelo a mnoho dalších, se vrací v přímém přenosu na plátna vašich kin. Více info na aerofilms.cz.
2: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
6: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Klasik Praha.
8: Klasik Praha.

Benedetta Mazzucato nám dopěla moteto Nive Puer Isabely Leonardin, což byla skladatelka řádová sestra, která uveřejnila už za svého života přes 200 skladeb, převážně vokálních. Tuto skladbu nejenom, že nám zaspívala Benedetta Mazzucato, ale také zahrál soubor L'Arpeggiata pod taktovkou Kristiny Pluhar. 7 hodin 57 minut, čas tedy ještě pro jednu krátkou skladbu před zprávami v 8. A tu nám zahraje Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice vedená Vojtěchem Spurným a Juan Manuel Araque Rueda na tipl, což je kytara původně kolumbijské adaptace renesančního španělského nástroje. Je to 10 až 12 struná kytara. A zahrají nám zmínění umělci třetí část Fantazie pro šlechtice Joaquina Rodriga

0: Dozněla třetí část Fantazie pro šlechtice Joaquina Rodriga, takzvaný sekírkový tanec. Ten nám hrál Juan Manuel Araque Rueda a jeho Česká komorní filharmonie České Budějovice pod taktovkou Vojtěcha Sporného. A hudba zazní za chvíli znovu. Bude to první část svity A dur americké Antonína Dvořáka, kterou nám zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu Praha. Ale ještě předtím jsou to v 8 hodin zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: 10 lidí se včera zranilo při požáru v třetím patře ubytovny v Šumperku. 4 lidé se nadýchali kouře, z toho 2 osoby byly do nemocnice transportovány v kritickém stavu. Hasiči ze zakouřené budovy pomocí žebříků evakuovali do bezpečí 20 osob. Americký národní úřad pro letectví a vesmír NASA včera do vesmíru vyslal teleskop Nancy Grace Romanové. Podle úřadu má na pomoci odhalit některé z největších záhad kosmu. Vesmírnou observatoř, pojmenovanou po americké astronomce, vynesl v raketoprogramu Kennedyho vesmírného střediska na Floridě nosič Falcon Heavy soukromé firmy miliardáře Elona Muska SpaceX. Od zařízení se očekává, že pomůže vytvořit nový atlas vesmíru. Národní soutěž Gloria Musealis udělovaná v České republice za počiny v oboru muzeologie bude pokračovat, přestože měla být na 2 roky přerušena. Dohodu o jejím pokračování v letošním roce podepsali v minulém týdnu zástupci Asociace muzeí a galerií České republiky a Českého výboru Mezinárodní rady muzeí společně s Ministerstvem kultury. Soutěž bude vyhlášena zítra 1. září. Laureáti budou oznámeni na Mezinárodní den muzeí 18. května příštího roku. Dnes očekáváme, že v České republice ráno a dopoledne bude postupně od západu zataženo s deštěm nebo přehánkami, lokálně i bouřkami. Kolem poledne bude od západu v Čechách odpoledne i na Moravě a ve Slezsku srážek a oblačnosti ubývat na polojasno, jen ojediněle s přehánkami. Nejvyšší teploty se dnes budou průměrně pohybovat mezi 22 až 26 stupni Celsia. Na jeho východě a východě bude až 28. V 1000 metrech na horách kolem 17 stupňů Celsia. To je ze zpráv a posun o všem. Nyní už se zaposlouchejme do známé svity A dur americké Antonína Dvořáka.
1: Jsme Klasik Praha.

Dozněla první část Svity a dur americké Antonína Dvořáka. Hrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu Praha pod vedením Vladimíra Válka. Dohrál 7 minut po 8. hodině a nás za chvíli osloví tvorba Antonia Vivaldiho. Zaposloucháme se do třetí části koncertu pro sopránovou zobcovou flétnu a basso continuo C dur. Hrát nám bude Jiří Stivín, doprovázet Jaroslav Tůma a také hráči souboru Virtuosity Praga. Ale ještě předtím informace o dvou dopravních nehodách. Jedna ovlivňuje provoz na Chodově na kruhovém objezdu u Westfield Chodov u tohoto obchodního centra a další se stala v Zenklově ulici.

Slyšeli jsme ukázku z koncertu pro sopraninovou zobcovou flétnu a basokontinuo C-dur Antonia Vivaldiho. Hrál nám vynikající hráč Jiří Stivín, jak jste slyšeli, dokáže hrát vynikajícím způsobem i klasickou skladbu za doprovodu Jaroslava Tůmy a souboru Virtuozity Praga. 8 hodin 10 minut, nyní se zaposloucháme do tvorby Jacquesa Offenbacha. Bude to známá část z operety Krásná Helena. Nahoru jdu. A tam bude putovat Petr Nekoranec za doprovodu České filharmonie pod taktovkou Kristofa Franklina.

0: Petr Nakoranec nám dospíval Nahoru idu árii z operety Krásná Helena Žaka Offenbacha a my ji slyšeli i v podání České filharmonie, kterou vedl Christopher Franklin. Je přesně 8:45, za chvíli nás čeká hudba z filmu Rabín Jákob z roku 1973. A kdo tento film viděl, pak si určitě vzpomene na tuto hudbu Vladimíra Kosmy, ale především v, dalo by se říci, v tanečních kreacích známého komika Louis de Funès. To je opravdu nádherná scéna z filmu Rabín Jákob, kterou nám teď připomene ale v nové nahrávce Renaud Capuçon a soubor Les Siècles pod vedením Duncana Warda.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: Autorem první dochované česky psané opery o původu Jaroměřic je František Antonín Míča, moravský skladatel, který se narodil v Náměšti nad Oslavou 2. září 1696, tedy před rovnými 300 lety. Více včetně ukázek v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Lukáš Vondráček, Collegium Marianum Ensemble Tonus, Schola Gregoriana Pragensis, Stefan Veselka nebo Český filharmonický sbor Brno. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Vstupenky na www.shf.cz.
5: Špičkový světový varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
6: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice.
8: Právě teď tu máme

0: Roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Slyšeli jsme ukázku z vodní hudby Georga Friedricha Händla. Byla to devátá část světy číslo 1. Hrálo nám kolegium 1704 pod vedením Václava Luxe a doprovázelo mraky nad Prahou, ze kterých srší voda. Právě teď tedy můžete zažít ono deštivé dopoledne. Pozor na to, vemte si sebou nějaký nepromkový svršek anebo deštník. Nyní ovšem my pokračujeme ve našich hudebních předpokladech, které pro vás máme, těch předpovědích, a tou předpovědí, která se jistě splní, je následující skladba, kterou uslyšíte. Zazní totiž španělská serenáda Alexandra Glazunova. Hraje Josef Suk a doprovází Pražský komorní orchestr.

Dozněla španělská serenáda Alexandra Glazunova, my ji slyšeli v podání Josefa Suka a Pražského komorního orchestru. Nyní v 8:30 na nás čeká Žik. Ukázka ze St. Paul's Suite Gustava Holsta.

To byl Žik, první část St. Paul's Suite Gustava Holsta. My se zaposlouchali do tvorby London Concertant Chamber Ensemble. Taky pěkně dokáže tento orchestr hrát. A jak krásně dokáže zpívat René Fleming, to už uslyšíte za chvíli. Árii z opery Giannis Kiki, Giacomo Pucciniho, slavné O mio babino caro, nám zaspívá René Fleming za doprovodu London Philharmonic Orchestra pod vedením Sira Charlesa Mekerase.

0: To byla vynikající René Fleming, O mio babino caro, arii z opery Giannis Kiki, Piela od Giacomo Pucciniho za doprovodu souboru London Philharmonic Orchestra. Dirigentem byl Sir Charles Mackerras. V následující chvíli však bude dirigentem Semyon Byčkov a ten povede Českou filharmonii. Zahraje druhou část symfonie číslo 1 D dur Titán Gustava Mahlera. Je 8 hodin 36 minut.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

To byla hudba Gustava Mahlera, my ji slyšeli v podání České filharmonie pod taktovkou Semjona Bičkova. Dozněla druhá věta symfonie číslo 1 D dur Mahlera Titán. 8 hodin 44 minut a to je stále čas pro hudbu v rámci ranního vysílání. Tu nyní zastoupí skladba Sigismunda de Indii. Uslyšíme v aranžmá Kristiny Pluhar jednu ze skladeb Sphere Fermate. Zpívat nám ji bude Bruno Desa, pěvec, který vládne neobvyklým hlasem, mužským sopránem. A doprovázet bude soubor L'Arpeggiata pod vedením Kristiny Pluhar.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Obnovené lety z Aerofilms do Metropolitní opery New York v pohodlí vaší kinosedačky. Met Opera v kinech slaví 20 let. Světová díla, jako jsou Carmen, Tichá noc, Otelo a mnoho dalších, se vrací v přímém přenosu na plátna vašich kin. Více info na aerofilms.cz.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
6: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
5: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit hodně.
9: Řešení je Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Řešení je Acema.
8: A co když potřebuju 20 milionů?
9: Řešení je Acema.
8: A 30?
9: Acema.
8: A 40?
9: Acema.
8: A 50?
9: Acema. Jde to i bez banky.
8: Hele, nezaseko ses?
9: Ne.
10: Posloucháte Klasik Praha.

Dozněla druhá věta symfonie číslo 2 H-moll Alexandra Porfirievича Borodina. Hrál Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod taktovkou Stevena Gunzenhausera. Loučit se s dnešním ranním vysíláním budeme hudbou Richarda Strause. Konkrétně třetí částí koncertu pro hoboj a malý orchestr. Uslyšíme solo Albrechta Mayera a doprovod bamberských symfoniků.

0: Dozněla hudba Richarda Strause. My se zaposlouchali do třetí části koncertu pro hoboj a malý orchestr. Hráli nám Albrecht Mayer a Bamberští symfonikové. Vedl je Jakub Hrůša. Jsme na konci dnešního ranního vysílání, ale to dopolední to teprve začne. Už za chvíli a provázet vás jim bude Ondřej Fischer. Filip Sichra vám přeje pěkné pondělí.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

Hezké pondělní dopoledne, milí posluchači a posluchačky Hudebního rádia Klasik Praha. Je 31. srpna, svátek dnes slaví Pavlína, budou 4 minuty po 9. hodině a od mikrofonu rádia Klasik Praha z našeho studia na pražském Smíchově, kde je aktuálně deštivo, vás teď zdraví Ondřej Fischer. Posloucháte nás jako obvykle buď na frekvenci 98,7 FM, případně prostřednictvím internetu, také nás můžete naladit skrze naše webové stránky klasikpraha.cz, kde je umístěn přehrávač. Také nás můžete poslouchat v digitálním vysílání DAB+, nebo třeba v mobilní aplikaci. No a náš dopolední program právě teď zahájila tato energická hudba Arama Chačaturiana. Poslouchali jsme část Bakchanále z jeho baletu Spartacus, a to v podání skotského národního orchestru, který dirigoval Neme Järvi. Mimo jiné před 10. hodinou zazní také třeba hudba Bedřicha Smetany, Antonia Vivaldiho, Mozart, Ravel, no a také si za soutěž dnes opět s Mezinárodním varhaním festivalem, který se koná v Bazilice svatého Jakuba tady v Praze na Starém Městě. Koncerty probíhají vždy ve čtvrtek. Je to krásná příležitost poslechnout si tamní velký nástroj a ocenit jeho barevnost a zvukovou bohatost v podání světových i tuzemských interpretů. No a na tom koncertě o vstupenky, na který budeme soutěžit 3.9., tedy už tento týden ve čtvrtek, tak tam vystoupí varhanice Irena Chřipková a bude to spojení varhan s trombónem, protože spolu s ní ještě také zahraje trombonista Robert Kozánek. Tak pokud máte zájem o vstupenky na tento koncert pro varhany a trombon v Bazilice svatého Jakuba 3.9. v rámci Mezinárodního varhaního festivalu, tak soutěžit s námi budete mít možnost ještě před 10. hodinou tady v našem dnešním dopoledním vysílání. To má ale ještě čas, teď nás čeká klavírní skladba France Schuberta, emprompty číslo 1 z opusu 90 C-moll nám zahraje klavíristka Elizabeth Leonskaja.

Skvělá pianistka Elizabeth Leonskaja nám teď v dopoledním vysílání Rádia Klasik Praha hrála Schuberta. Bylo to jedno z Schubertových emprompty, tedy skladeb spontánně zkomponovaných, připomínajících improvizaci. My jsme poslouchali Schubertovo emprompty číslo 1 z opusu 90. Ještě brzy v našem vysílání zahraje třeba také klavírista Daniel Trifonov. Kromě toho se můžete těšit už brzy třeba na Mozarta, Smetanu, nebo také už za pár minut na telefonickou soutěž, v níž, jak jsem už zmiňoval, si dnes zasoutěžíme o vstupenky na jeden z koncertů Mezinárodního varhanního festivalu v Bazilice svatého Jakuba. Aktuálně tam probíhá už 31. ročník tohoto festivalu, který nabízí vynikající tuzemské i zahraniční interprety. Koncerty jsou vždy ve čtvrtek, no a my budeme dnes soutěžit o vstupenky na koncert tento čtvrtek 3.9., kde vystoupí titulární varhanice svatojakubské baziliky Irena Chřipková a spolu s ní na trombon zahraje Robert Kozánek, takže to bude duet pro varhany a trombon 3.9. tento týden ve čtvrtek v Bazilice svatého Jakuba na Starém Městě. No a vstupenky můžete tedy vyhrát v telefonické soutěži.

0: Klasik Praha.
1: Zemřel americký herec Tim Curry, známý rolemi ve filmech jako Sám doma dvě, Ztracen v New Yorku, Hon na ponorku nebo Tři mušketýři. A právě na projekty Tima Curryho se zaměříme v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna na rádiu Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Ardhaus Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.ardhaushejtmánek.cz.
4: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
5: Špičkoví světoví varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
6: V sobotu 5. září ožije Nela Hozeve s hudbou Antonína Dvořáka. Jubilejní 75. ročník festivalu Dvořákova Nela Hozeves nabídne koncerty klasické hudby, besedu s pianistou Matyášem Novákem, který debutoval v Carnegie Hall už v 19 letech, i slavnou symfonii Z nového světa v

0: Podání symfonického orchestru Pražské konzervatoře.
1: Více na lobkovic.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Posloucháte Klasik Praha.

Posloucháte Radio Klasik Praha, jsou 3 minuty před 9:30 a právě teď nám hrál klavírní virtuos Daniil Trifonov, který je zřejmě milovníkem počítačových her, protože pro Deutsche Grammophon nahrál ve své vlastní klavírní úpravě toto téma, které jsme teď poslouchali a které pochází z úspěšné počítačové hry The Elder Scrolls V Skyrim. Autorem hudby byl Jeremy Soule, úpravu pro klavír tedy vytvořil sám Daniil Trifonov. No a my budeme v našem dopoledním programu teď pokračovat Mozartem, nicméně jsem sliboval soutěž a ta je právě tady. Dnes můžete s námi soutěžit na obvyklém čísle 739-987-987 o vstupenky na jeden z koncertů Mezinárodního varhanního festivalu, jehož 31. ročník se letos v srpnu a v září koná ve Svatojakubské bazilice na Starém Městě. Vystupují tam vynikající čeští i zahraniční varhaníci, také tam zní i různé jiné nástroje, které se s varhanami snoubí. No a na každém koncertě také mají posluchači možnost sledovat umělce na plátně díky kamerovému systému, takže nejsou posluchači ochuzeni ani o vizuální dojem z výkonů těchto umělců. Ty koncerty probíhají každý čtvrtek, no a my budeme dnes soutěžit o vstupenky na koncert, který bude tedy probíhat už tento čtvrtek 3.9. ve Svatojakubské bazilice. Vystoupí tam titulární varhanice Svatojakubské baziliky paní Irena Chřipková a koncert nese název Dialog varhan a trombonu, protože spolu s ní se tedy na koncertě představí také jeden z našich předních trombonistů Robert Kozánek. No a jaký bude program? Tak budou tam znít i skladby českých autorů, tedy řekněme druhé poloviny 20. století a začátku 21. století, to znamená Jiřího Temla, od které tam zazní skladba nazvaná Tokáta Irena, asi už tušíte, po kom by tak mohla být pojmenována, bude to v české premiéře. No a kromě toho třeba sonáta pro trombon a varhany od Juraje Filase před 5 lety zesnulého skladatele, ale budou tam i autoři zahraniční. No a vy teď můžete tedy vyhrát vstupenky na tento koncert 3.9. ve Svatojakubské bazilice, kde zahrají Irena Chřipková a Robert Kozánek za obvyklých soutěžních podmínek. To znamená, pokud jste u nás v soutěži nic nevyhráli v uplynulých 14 dnech a pokud mi na telefonní číslo 739-987-987 jako první zavoláte správnou odpověď na soutěžní otázku. Ještě také doplním, že v tomto případě vstupenky nemáme k dispozici elektronicky, bude tedy třeba si je vyzvednout na recepci tady na Smíchově, no a koncert tedy už je ve čtvrtek, tak zvažte, je-li to ve vašich časových možnostech. No a teď už pojďme k soutěžní otázce. Říkal jsem, že 3.9. ve Svatojakubské bazilice s Irenou Chřipkovou vystoupí trombonista Robert Kozánek, který patří k našim předním hráčům. No a já se ptám, v kterém vynikajícím orchestru je Robert Kozánek prvním trombonistou. Tak v kterém orchestru hraje trombonista Robert Kozánek, co by první pozounista? Volat můžete na číslo 739 987 987.

Jsou 9:30, posloucháte Radio Klasik Praha a toto byla basová arie ze třetího dějství Mozartovy opery Únos ze Serajlu, komické opery, která se odehrává v Turecku, je to tedy spíše Singspiel. No a my jsme tuto arii Havi Willich Triumphieren poslouchali v podání maďarského basisty jménem László Polgár, který nám dokázal, že i basisté mohou krásně zpívat koloraturu, a tohoto pěvce doprovázel maďarský státní orchestr. My jsme během této skladby také soutěžili, a to dnes tedy s Mezinárodním varhaním festivalem, který probíhá v Bazilice svatého Jakuba na Starém Městě. Koncerty se konají letos v srpnu a v září každý čtvrtek od 19 hodin. No a my jsme vám dnes nabízeli v soutěži vstupenky na koncert tento čtvrtek 3.9., kde vystoupí titulární varhanice svatojakubské baziliky paní Irena Chřipková a spolu s ní zahraje trombonista Robert Kozánek. No a právě k němu se vztahovala moje soutěžní otázka. Ptal jsem se tedy, ve kterém orchestru hraje Robert Kozánek a je tam dokonce prvním trombonistou. Tak správnou odpověď, že je to v České filharmonii, tu mi jako první zatelefonoval pan Jan, který tedy vyhrál dvě vstupenky, a tímto mu ještě jednou gratuluji.

0: Tóny Smetanova Vyšehradu dozněly teď na rádiu Klasik Praha 10 minut před 10. hodinou v našem dopoledním vysílání. Tuto symfonickou báseň, první z cyklu Má vlast, nám zahrála Česká filharmonie řízená Jiřím Bělohlávkem.
1: Věděli jste, že rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
6: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
5: Mají i pořádný stroje?
6: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.

0: automat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jsme Klasik Praha.

Impresionistická hudba Maurice Ravela zněla teď na Klasik Praha 5 minut před 10. Hoboista Albrecht Mayer nám hrál první část z Ravelovy známé svity Náhrobek Kuprénův, která je inspirována barokní hudbou. Původně je samozřejmě určena pro klavír, ale my jsme teď poslouchali orchestrální verzi s hobojem, kterou nám hráli bamberští symfonikové pod taktovkou Jakuba Hruši. Albrecht Mayer byl tedy zmíněným solistou na hoboji, no a před 10. hodinou se ještě podíváme do Španělska. El Puerto, neboli přístav, tak pojmenoval španělský skladatel Isaac Albéniz 4. část své svity Iberia. A my tuto hudbu protchnutou španělskými rytmy vyslechneme v podání dalaských symfoniků.

0: Je 10 minut po desáté a toto byla slavná druhá věta z Beethovenovy 7. symfonie A dur. Věta, která se při premiéře této symfonie dokonce musela po skončení koncertu ještě opakovat jako přídavek, takový měla úspěch už od samého začátku. No a my jsme poslouchali nahrávku chicagských symfoniků předního amerického orchestru. Dále nás teď čeká pravidelná rubrika Novinka týdne a v ní si tentokrát poslechneme ukázku z velice zajímavého nového alba s Schubertovými písněmi, ale v netradiční zvukové podobě.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Novou nahrávku Schubertova písňového cyklu Krásná mlynářka vydalo nedávno vydavatelství Alpha Classics. Album vyšlo v polovině srpna. Je to cyklus, který romantický skladatel Franz Schubert napsal v roce 1823 na slova básníka Wilhelma Müllera a jehož jednotlivé části postupně vypráví příběh potulného tovaryše nešťastně zamilovaného do mlynářovy dcery. Originální přístup k tomuto slavnému dílu zvolili rakouští interpreti baritonista Georg Nigl a klavírista Alexander Gergely, kteří se rozhodli natočit v duchu domácího a salonního muzicírování běžného v 19. století tento cyklus a místo zvukově bohatých moderních klavírních křídel si jako doprovodný nástroj vybrali takzvaný stolový klavír, německy Tafelklavír, který se tehdy nacházel v mnoha domácnostech podobně jako dnešní pianina. Na rozdíl od nich měl však struny nataženy vodorovně nebo diagonálně, nikoli vertikálně. A svým zvukem tedy byl spíše bližší hammerklavíru a jiným nástrojům počátku 19. století, ovšem v takové jemnější zvukové podobě. No a jemnému zvuku tohoto historického klavíru přizpůsobil i pěvec Georg Nigl svůj projev, který je na tomto albu až šansonově civilní a plný výrazových niancí. A protože Schubert s Müllerovy sbírky zhudebnil jen 20 částí z celkových 25, zpěvák se rozhodl také písně proložit recitací nezhudebněných básní, což ještě umocňuje na tomto novém albu atmosféru soukromých a salonních produkcí. Tak my si jako hudební ukázku poslechneme z Schubertova cyklu Krásná mlynářka teď známou část Tränen Regen, neboli Déšť slzí. Zpívá Georg Nigl, na Tafelklavír hraje Alexander Gergely.

Tak to byla známá píseň Tränenregen z Schubertova cyklu Krásná mlynářka. Ukázka z nového alba vydaného teď v polovině srpna u vydavatelství Alpha Classics, které je tedy zajímavým pokusem tyto písně oživit v duchu dobové salonní a soukromé tradice provozování písňového repertoáru. Zpíval nám velmi civilním způsobem baritonista Georg Nigl a na stolový klavír, táfl-klavír, ho doprovázel pianista Alexander Gergely. Více o tomto novém albu se můžete dočíst i na našich webových stránkách v záložce Novinka týdne. No a my pokračujeme teď hudbou Antonia Vivaldiho. Už se nám blíží podzim, takže z čtvera ročních období tentokrát.

Poslouchali jsme hudbu Antonia Vivaldiho, část La Caccia z houslového koncertu Podzim z cyklu čtveroročních období. Fabio Biondi hrál solo za doprovodu souboru Europa Galante, jehož je uměleckým vedoucím. No a dále tady mám hudbu Ennia Morriconeho, tentokrát si poslechneme trochu méně známou hudbu tohoto legendárního filmového skladatele, téma, které složil pro seriál s názvem Tajemství Sahary. V hudbě k tomuto seriálu Ennio Morricone mimo jiné využil zajímavý nástroj basovou flétnu, která zní o oktávu níž oproti běžné příčné flétně. Na tu nám zahraje Sara Andon a na klavír ji doprovodí Simone Pedroni.

0: Klasik Praha.
1: Začíná nám nová sezóna, nový školní rok a také nové díly pořadu Na osobní notu. A můj host stojí na novém začátku. V červenci se rozloučila s místem ředitelky divadla FX Šaldy v Liberci, kde byla ale také dříve režisérkou, dramaturgyní a šéfkou opery. Co jí čeká nového? Je lepší odejít někam nebo se na chvíli ocitnout ve vzduchoprázdnu? Nejenom o tom budu hovořit s Lindou Hejlovou Kepertovou. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Světové orchestry, solisté i komorní soubory. To je 19. ročník festivalu Dvořákova Praha. Je mi ctí být rezidenční umělkyní ve dnech 5. až 23. září. Více o programu na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená.
4: Špičkový světový varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhaní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
9: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
11: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Ladíte Klasik Praha.

Komorní hudbu Roberta Schumanna, energickou čtvrtou část z klavírního kvintetu opus 44 jsme právě teď na Klasik Praha v dopoledním vysílání poslouchali v podání souboru La Gaia Scienza. Následovat bude hudba Joaquina Rodriga, opět se podíváme za hudbou španělskou, tentokrát to bude část Viliano a Richard Care z Rodrigova známého kytarového koncertu Fantazie pro šlechtice. No a v tomto případě bude solistou kytarista Pepe Romero, kterého doprovodí Akademie svatého Martina v Polích.

Starými renesančními formami Viliano a Richard Carre se nechal inspirovat skladatel Joaquin Rodrigo při psaní této první věty svého kytarového koncertu Fantazie pro šlechtice, Fantazia para un gente lombre. Tím šlechticem byl kytarista, kterému Rodrigo původně tento kytarový koncert věnoval, pro kterého ho napsal v 50. letech minulého století. Byl to kytarista André Segovia, který měl šlechtický titul Markíze a byl tedy tím zmíněným šlechticem v názvu skladby. Nicméně na této nahrávce byl solistou Pepe Romero a doprovázel ho soubor Akademie svatého Martina v Polích. No a dále tu mám symfonickou hudbu Mucia Clementiho, klasicistního autora, který se proslavil mimo jiné také jako autor klavírní literatury, byl dokonce výrobcem klavírů. No a my uslyšíme ovšem jeho hudbu symfonickou finále z druhé symfonie D-dur. Francesco Davalos řídí orchestr The Philharmonia.

0: Klasik Praha.
1: Každý den ji slyšíme, ale jak moc doopravdy vnímáme, co se za hudbou skrývá a co vše je s ní spojené? To vám podhalí nový pořad Spektrum hudby. V prvním díle se zaměříme na nostalgický hudební nástroj flašinet. Jak vypadá uvnitř a mnoho dalších zajímavostí vám prozradí můj první host, odborník na mechanické hudební nástroje Patrik Pařízek. Těším se v sobotní premiéře Spektra hudby v 18 hodin. Filip Sichra.
2: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Mezinárodní festival staré a duchovní hudby v České republice zve na výjimečné koncerty světových interpretů. Objevte krásu hudby napříč staletími v jedinečné atmosféře chrámů i koncertních sálů. Svatováclavský hudební festival od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: TopCentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na TopCentrum.cz.
9: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
10: Vytvořeno s použitím AI.
11: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
12: Prázdniny končí, škola volá, zlídlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
13: Pak hrnky,
12: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
13: Škola volá!
14: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Na Klasik Praha jsme teď 3 minuty před 11. poslouchali hudbu Miloslava Kabeláče. U nás ještě možná neúplně doceněného, ale v zahraničí bezesporu oceňovaného významného českého skladatele 20. století. Jehož kompletní komorní dílo natočili na zajímavé album vydané v předloňském roce hudebníci spojení převážně nějakým způsobem s Berlínem. Učinkovali tam tedy i čeští hudebníci působící v Berlíně. No a iniciátorem celého projektu nahrání Kabeláčova komorního díla byl švýcarský klavírista Robert Kolinský, který také na albu účinkuje. Teď jsme ho slyšeli hrát skerco z Kabeláčovy violončelové sonáty společně s violončelistou Janem Foglerem, který patří k předním německým violončelistům, je také ředitelem Drážďanského hudebního festivalu. No a před 11. hodinou nám zaspívá soubor Kapela Mariana, vedený Vojtěchem Semerádem. Dostali cenu Anděl za své zajímavé album se skladbami Krištofa Haranta z Položic a Bezdružic, renesančního autora, který je znám samozřejmě především jako jeden z 27 českých pánů popravených po Bílé hoře na Staroměstském náměstí, nicméně byl to také tedy v našich zemích jeden z nejvýznamnějších renesančních skladatelů. No a toto bude Gloria, část s Harantovým mše pro 5 hlasů Missa quinis vocibus, zpívá Kapela Mariana. Gloria.

To byla smutná árie Vecchiat zima Rassenti, pocházející z Pucciniho opery Bohéma ze čtvrtého dějství, v níž se filozof Colin loučí se svým kabátem. No a nám tuto árii teď zpíval basista Luděk Vele, doprovázený Pardubickou filharmonií. Jsou 4 minuty po 11. a dále tu mám hudbu Alexandra Cemlinského. Slovenská filharmonie nám bude hrát tvorbu tohoto skladatele a dirigenta, který působil jeden čas i tady v Praze. Byl tady hudebním ředitelem dnešní státní opery, tehdy Nového německého divadla. No a my si od Cemlinského poslechneme z jeho symfonie B-dur, druhou část Scherzo.

Hudbu Alexandra Cemlinského z Kerco z autorovy symfonie B-dur nám teď na Rádiu Klasik Praha hrála Slovenská filharmonie, kterou řídil dirigent Edgar Seipenbusch. Máme 13 minut po 11. a teď vyslechneme klavírní umění pianisty Bertranda Chamayou, který se proslavil jako interpret zejména francouzského repertoáru. No a od Camille Saint-Saëns nám teď zahraje etídu číslo 1 z opusu 111.

Francouzský klavírní virtuos Bertrand Chamaillou nám hrál hudbu svého krajana Camille Saint-Saënse, jednu ze Saint-Saënsových klavírních etýd. No a dále si teď poslechneme nahrávku, která vznikla ve spolupráci orchestru Collegium 1704 a italského basisty jménem Luigi de Donato. Spolu natočili zajímavé album pojmenované Polyphemo, což je tedy postava z antické mytologie, kyklop, který se zjevuje v různých antických mýtech a také se zjevuje následně v mnoha barokních operách. Řada skladatelů se tímto mýtem zabývala, například Georg Friedrich Händel zpracoval tento antický námět hned dvakrát jako italsky zpívanou kantátu Aci Galatea e Polyphemo a pak taky jako anglickou operu Acis and Galatea. No a my si teď poslechneme z té Händelovy italské kantáty árii, která se jmenuje Sibilar Languida Letto, neboli Sičící hadi Alecto, tedy jedné z mýtických furií. Je to árie, kterou pak Händel ještě zrecykloval, jak se v té době občas dělávalo, o několik let později ve své opeře Rinaldo, ale poprvé se objevila tedy právě v této kantátě. No a my v roli kyklopa Polyphema teď uslyšíme toho zmíněného italského basistu Luigiho de Donato a Collegium 1704 bude samozřejmě řídit Václav Lux.

0: Sonáty pro violončelo a klavír od Johannesa Brahmse nabízejí krásné melodie, vytříbenou formu, drama i něhu. Přední italský čelista Mario Brunello nám je obě společně s klavíristou Andreou Lucchesinim zahraje v dalším dílu pořadu Švédský stůl v neděli od 19 hodin. Na setkání se těší Stanislav Předota.
1: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
2: V sobotu 5. září ožije Nela Hozeve s hudbou Antonína Dvořáka. Jubilejní 75. ročník festivalu Dvořákova Nela Hozeves nabídne koncerty klasické hudby, besedu s pianistou Matyášem Novákem, který debutoval v Carnegie Hall už v 19 letech, i slavnou symfonii z Nového světa v podání Symfonického orchestru Pražské konzervatoře.
3: Více na lobkovic.cz. Oh!
4: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Na Rádiu Klasik Praha jsme teď 4 minuty před 11:30 vyslechli jedno z témat, které pro nejúspěšnější českou počítačovou hru Kingdom Come Deliverance 2, vydanou v loňském roce, která už prodala celosvětově přes 5 milionů kopií, složil skladatel a houslista Jan Valta. Tato jeho hudba inspirovaná středověkem, neboť i zmíněná hra se odehrává ve středověku, tak ta už proniká i na koncertní pódia, třeba zazněla na festivalu v Českém Krumlově a také na festivalu Za poklady Broumovska letos v srpnu, kde byl Jan Valta rezidenčním umělcem. No a my budeme po této videoherní hudbě teď pokračovat hudbou Antonína Dvořáka. Vyhlášený Pavel Haas kvartet zahraje tentokrát finále z Dvořákova kvartetu číslo 12 F-dur, přezdívaného Americký.
1: Dobrý den, Pavel Haas kvartet, zdraví Radio Klasik Praha.

Veselá hudba Antonína Dvořáka, finále ze Smyšcového kvartetu číslo 12 F-dur, přezdívaného Americký, zaznělo teď v podání mezinárodně úspěšného souboru Pavel Haas Kvartet. Vy posloucháte Radio Klasik Praha, 11:30 a ještě zůstaneme u české hudby. Tentokrát to bude Vítězslav Novák, jehož tvorba nás zavede na Moravu a vykreslí atmosféru slováckého kostela. Část v kostele z Novákovy slovácké svity nám teď zahraje brněnská filharmonie, tedy také moravští hudebníci. No a pak před 12. hodinou ještě třeba Holst, Boccherini nebo hudba Karla Filipa Emanuela Bacha. To vše máme pro vás připraveno v nejbližších minutách.

Na Rádiu Klasik Praha 10 minut po půl 12. jsme teď vyslechli hudbu Vítězslava Nováka. Brněnská filharmonie hrála tuto působivou část nazvanou V kostele z Novákově takzvané Slovácké svity. Ostatně Vítězslav Novák byl známý milovník folkloru nejen moravského, ale třeba i slovenského, takže ve Slovácké svitě dal této své vášní průchod. No a my budeme pokračovat teď dále hudbou Karla Filipa Emanuela Bacha, jednoho ze synů Johana Sebastiana Bacha. Čembalista Jean Rondo, na kterého se může těšit i pražské publikum, protože vystoupí tady v Praze se symfonickým orchestrem FOK v nadcházející sezóně. Bude to koncert, který proběhne v prosinci 16. a 17. a Jean Rondo tam zahraje Pulenkův čembalový koncert s pražskými symfoniky. Tak tento čembalista tedy bude solistou i na této nahrávce v první větě čembalového koncertu D-moll Karla Filipa Emanuela Bacha.

0: Klasik Praha.
1: Zemřel americký herec Tim Curry, známý rolemi ve filmech jako Sám doma, dvě ztracen v New Yorku, Hon na ponorku nebo Tři mušketýři. A právě na projekty Tima Curryho se zaměříme v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna na rádiu Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
6: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aqua Smart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
5: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
8: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
2: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme hudbu Gustava Holsta, teď 5 minut před 12. zazněla z jeho orchestrální svity Planety část znázorňující planetu Merkur v podání Českého národního symfonického orchestru. No a posledním kusem před 12. hodinou bude velice slavná melodie klasicistního skladatele Luigiho Boccheriniho, jeho slavnostní menuet. Skladba, kterou určitě dobře znáte a kterou nám teď zahraje houslista Josef Suk mladší.

0: Krátce před 12. hodinou dozněl teď slavný menuet Luigiho Boccheriniho, který nám zahrál Josef Suk mladší, doprovázený Sukovým komorním orchestrem. No a byla to také poslední skladba našeho dnešního dopoledního programu v poslední srpnový den letošního roku tady na rádiu Klasik Praha. Odpoledne už se na vás těší kolega Ivan Dlask, který se vám za okamžik přihlásí od mikrofonu, a od téhož mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer. Přeji vám hezký den a budu se těšit na slyšenou zase zítra v obvyklém čase mezi 9. a 12. hodinou.
1: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Chamber Orchestra of Europe, řízený Janikem Neze-Seganem, dokončil první větu Allegro di Molto, symfonie číslo 1 C mol Felixe Mendelssohna Bartholdyho. A byla to první skladba, kterou odhlašuji já, Ivan Dlask, váš dnešní průvodce, našimi pořady až do 19. hodiny, tedy kdy začnou pravidelné pořady. O těch se víc můžete dozvědět na našich webových stránkách, když se podíváte právě do rubriky pořady, ale přečtete si tam i celou řadu zajímavých článků, které můžete chápat taky jako pozvánky. A na některé z vás samozřejmě také v průběhu tohoto vysílání upozorním. Za chvíli se rozezní skladba I Was Glad Charlesa Huberta Perryho. No a potom budeme poslouchat i hudbu Ludvíka van Beethovena, to bude zase symfonická tvorba, symfonie číslo 4 B-dur, jako v případě té první skladby. No a bude tu i symfonie další od Petra Iljiče Čajkovského, či taková idylka nakonec této vysílací hodiny od George Butterforce.

Charles Hubert Perry, který žil ve těch 1848 až 1918, složil tuto skladbu I Was Glad, která byla za doprovodu varhan zpívaná sborem. Na varhany hrál Philip Rushforth a Choir of Trinity College Cambridge, to byl ten sbor, který zpíval. Od Bohuslava Martinů jsme připravili takové krátké zastavení s jeho hudbou. Zazní Allegro ze 7 arabesek pro violončelo a hrají vám Vilém Vlček na violončelo a Denis Liník na klavír.

0: 14. července slaví obyvatelé Francie, jak známo, státní svátek. Součástí oslav je i tradiční velkolepý Concert de Paris, konaný přímo pod Eiffelovou věží na Champ de Mars. Jaká je historie i současnost tohoto hudebního svátku? Dozvíte se v dalším dílu pořadu s premiérou v pondělí od 19 hodin.
1: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady. 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčet AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
4: Zafido.eshop.cz, partner pro vaši zahradu.
6: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
7: Izomat stavebniny.
8: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asti Natura a Asti Colory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
9: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
10: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Pokud se dobře vzpomínám, a kdybyste náhodou vyposlouchali včera, tak jsme uváděli hudbu z toho původního filmu King Kong, ale teď to byl taky King Kong, jenže ten novější z roku 2005 ve speciální edici, dokonce trvá 201 minutu, a je to film Petera Jacksona s Naomi Watts a Jackem Blackem a dalšími, třeba Andy Serkisem, v hlavních rolích. Hudbu napsal James Newton Howard a ta právě skončila na rádiu Klasik Praha. Je tu zase symfonické dílo, teď za okamžik se rozezní symfonie číslo 4 B dur, třetí věta Allegro vivace díla Ludvíka van Beethovena, a The London Classical Players bude řídit Roger Norrington. Tak hezký poslech v pondělí 31. srpna, krátce před 12. hodinou a 30. minutou.

Hrál vám soubor, německý soubor historických nástrojů, ansámbl Feuervogel, byl založen v roce 2017, působí na Freiburské hudební univerzitě, nebo aspoň tam byl založen, a základem je kvarteto historických zobcových fléten. Autorem této skladby byl Peter Phillips, anglický renesanční skladatel, varhaník a taky katolický kněz, který psal hudbu a jmenoval se Peter Phillips, jak už jsem řekl. No a nalížím z vás do dnešního programu večerního koncertu bez smokingu ve 20 hodin, jinak na našich webových stránkách zase v rubrice pořady najdete program koncertů na celý tento týden a dnes se můžete těšit na vystoupení klavíristy Jana Lišieckého a Orchestra del Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Řídit bude Antonio Papano, dnes už jen emeritní dirigent tohoto orchestru. Zazní od Roberta Schumana koncert pro klavír a orchestr a mol, introdukce a allegro appassionato a introdukce a allegro. Tak nezapomeňte taky na dnešní koncert bez smokingu, ale teď je tady taky klavírní hudba, ale hudba solová, hraje Vladimír Horovic.

A byl to právě Vladimír Horovic, který hrál etídu Dismol Alexandra Skriabina. Symfonie už jsme poslouchali dvě, tedy lépe řečeno ukázky z nich, a teď tady bude druhá věta, Allegro con grazia, symfonie číslo 6 dámol Petra Iljiče Čajkovského.

0: Tím už uzavíráme naši procházkou v této hodině tou symfonickou tvorbou. A teď jsme slyšeli naposledy tedy Allegro con Grazia. Symfonie číslo 6 H-moll, které se říká patetická, je od Petra Iljiče Čajkovského. Hrála Česká filharmonie, kterou řídil Semjon Byčkov.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Voš's Eight, Ibai Čem, Kolegium 1704, ukrajinský oktet Orfeus, Kata a sbor Permoník nebo Amandin Bejer. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Posloucháte Klasik Praha.

No a po této části oratoria Mesiáš Georga Friedricha Händla se souborem Lézard Florizant, který řídil William Christie, je tu ta poslední ukázka v této hodině, tedy ta idyla, o které jsem hovořil, a jmenuje se The Banks of Green Willow. Napsali George Butterforce, což je autor žijící v letech 1885 až 1916 v Anglii.

0: No a právě teď skončila poslední skladba této hodiny od George Butterforce, anglického skladatele a taky sběratele lidových písní. Toto byla idyla The Banks of Green Willow a Liverpoolskou královskou filharmonii řídil Andrew Menzie. Je pondělí 31. srpna, poslední den prázdnin a taky přicházejí dnešní zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Andrej Babiš si nepřál, aby se vláda dnes zabývala novou verzí státní kulturní politiky. Dokument byl proto z jednání stažen. Dokument kritizovala část ministerstev i umělci, podle nich Otto Klempíř nezahrnul jejich podněty. Právě pracovníci v kulturní sféře si na návrh opakovaně stěžují. Před třemi týdny poslali všem členům vlády otevřený dopis, který podepsalo zhruba 600 umělců a uměleckých organizací. Na seznamu jsou mimo jiné herecká asociace, obec překladatelů, asociace profesionálních divadel či festival Jeden svět. Evropská komise se rozhodla zařadit platformy ChatGPT, Reddit a Roblox mezi velké internetové platformy, které podléhají přísnější regulaci podle unijního nařízení o digitálních službách. Komise o tom v pondělí informovala ve svém prohlášení. Platformy uvedly, že mají v Evropské unii v průměru nejméně 45 milionů uživatelů měsíčně a splňují tak podmínky pro podobné označení. Online platformy a vyhledavače zařazené na seznamy DSA musí dodržovat řadu pravidel a povinností. Posledních 10 let tvorby malíře Mirka Kaufmana, který kromě Česka vystavuje ve Francii a dalších evropských zemích, zaznamenává teď knižní monografie, nazvaná Souřadnice malby. Knihu čítající 300 stran nedávno vydal kurátor, pedagog a fotograf Tomáš Pospěch ve svém nakladatelství. Obsahuje výběr z autorových malířských cyklů, kreseb, koláží, fotografií i deníkových záznamů. A ještě dnešní počasí po těch nočních bouřkách, přeháňkách a dešti bude převážně polojasno, nejen výjimečně ještě při zvětšené oblačnosti se může vyskytnout přeháňka, nejvyšší teploty 24 až 26 stupňů a bude jen mírný jihozápadní až západní vítr.
1: Jsme Klasik Praha.

Podle rumunské lidové písně vznikla tato píseň nebo skladba s názvem Bukurešť a napsal ji Stefan Konc. Symfonický orchestr Berlínského rozhlasu řídil Nikolas Račvely a na housle hrála vynikající houslistka Lisa Baťašvili. Za malý okamžik uslyšíme tvorbu Josefa Suka, zaposloucháme se do hudby Jeana Sibelia či Antona Brucknera v jeho symfonii číslo 2 C-moll. Dalším dílem bude třeba dílo Giuseppe Verdiho La Traviata. Tam zavítáme do opery právě tohoto skladatele. No a teď je tu tedy hudba Josefa Suka. A je to vlastně pohádka, protože je to svita z hudby k dramatické pohádce Julia Zejera, Radus a Mahulena. Ta část se jmenuje Hra na labutě a pávy.

Skončila tedy hra na labutě a pávy z pohádky, tedy ze Svity z hudby, dramatické pohádce Julia Zejera, Radus a Mahulena od Josefa Suka. Českou filharmonii řídil Libor Pešek. A máme pro vás připravenou i filmovou hudbu z pera Johna Williamse. Bude to Scherzo pro motocykl a orchestr, tak se tahle ta skladba jmenuje, protože je z filmu Indiana Jones a poslední křížová výprava z roku 1989. Berlínskou filharmonii bude řídit sám autor a právě tahle ta hudba doprovází Indiana Jonese, když hraje, když jede na motorce.

0: Klasik Praha.
1: 5. září začne 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. Rezidenční umělkyní bude Magdalena Kožená a přijede i řada dalších špičkových interpretů, kteří zahrají nejen Dvořákovu hudbu. O letošní programové nabídce Dvořákovy Prahy si budeme povídat s ředitelem festivalu Janem Simonem v příštím pořadu Hudba v miléniu. K poslechu premiéry v úterý 1. září od 19. hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Tímhle šrotem to v životě nedodělám.
7: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
6: Mají i pořádný stroje?
7: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
9: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Teď se rozezněl romantický valčík Jana Sibelia v provedení Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, řídil Charles Groves a já mám pro vás pozvánku, kterou ale najdete taky na našich webových stránkách. V letošním roce slaví Dvořáková Nela Hozebes už svůj jubilejní 75. ročník. Je to dlouholetý festival, návštěvníci si se tady můžou těšit vždycky na bohatý celodenní program a tentokrát vyvrcholí provedením jedné z nejslavnějších českých skladeb. Symfonie číslo 9 z Nového světa v podání Symfonického orchestru Pražské konzervatoře. Tradiční festival se koná každoročně v neděli, která je nejblíže skladatelovým narozeninám. Letos připadá na 6. září. Historie se tohoto festivalu začala psát už v roce 1951. A bude se to odehrávat stejně jako v tomto roce, tedy v kostele svatého Ondřeje, kde byl Antonín Dvořák pokřtěn, pak zazní jeho lužanská mše v provedení Vladimíra Roubala a kolegia Strahovy Jenze. Následně bude setkání u pomníku Antonína Dvořáka, které doprovodí dechový orchestr Pražské konzervatoře Radišťanka. Je to hodně. Více informací se dozvíte na stránkách tohoto festivalu, anebo tedy tohoto dne, a nebo také na našich webových stránkách. A my se zaposloucháme do hudby symfonické Antona Brucknera a uvedeme třetí větu z Scherzo symfonie číslo 20 mol tohoto skladatele.

Andris Nelson zřídil Gewandhaus Orchestr z Lipska a doznělo skerco symfonie číslo 20 moll Antona Brucknera. Hudba Johannesa Brahmse se dočkala během jeho života i po něm samozřejmě celé řady úprav. Tady je jedna z nich, píseň Geistliches Lied, opus 30 v úpravě pro sbor a orchestr. Tu úpravu připravil John Eliot Gardiner. Ten taky řídí orchestr Revolutionnaire et Romantique a zpívá Monteverdiho sbor.

František Antonín Ressler, známý ve světě jako Antonio Rosetti, je autorem symfonie D dura. Čtvrtou větu Allegro molto zahrál litevský komorní orchestr Vilnius, který řídil Georga Mais. No a jméno Igor Stravinsky, to zůstává všude, ve všech jazycích téměř stejné, samozřejmě se liší jenom přízvuky. No a od něj bude teď baletní svita pro orchestr Pulcinella. Hraje Pražský komorní orchestr bez dirigenta.

0: Klasik Praha.
1: Zemřel americký herec Tim Curry, známý rolemi ve filmech jako Sám doma dvě, Ztracen v New Yorku, Hon na ponorku nebo Tři mušketýři. A právě na projekty Tima Curryho se zaměříme v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna na rádiu Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Izomat stavebniny.
10: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asti Natura a Asti Colory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
11: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
2: Jsme Klasik Praha.

Skončila další hudební ukázka v této hodině, přeto už úplně závěrečnou. Toto byla opera Platé Jeana Philippa Rameau a část tohoto díla zahrál soubor Les Musiciens du Louvre, řídil Mark Minkowski. V závěru této hodiny se bude zpívat na našem rádiu ve scéně Violety Alfreda z opery La Traviata Giuseppe Verdiho.

0: především Soňa Jončeva, ale taky Celso Albelo vystoupili v této scéně Violety a Alfreda z opery La Traviata Giuseppe Verdiho. Orchestra de la Comunitat Valenciana řídil Frederic Chaslin. Blíží se pomalu 14. hodina, 31. srpna, pondělí, svátek v kalendáři má Pavlína. Nevím, jak je to teď v současnosti s rozdáváním těchto jmen, která se dávala v minulosti, ale vím, že třeba ta tradice se někdy opakuje, tak třeba to je i v případě Pavlína, některá nás poslouchá, tak blahopřejeme. No a postupujeme dál v našem odpoledním programu našeho rádia.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Prvním programovým příspěvkem tohoto vysílání po 14. hodině byla část Refugé ze smyčcového oktetu C-dur George Enesca. Účinkoval Katior Eben a taky Belcha Quartet, protože tento oktet vyžaduje tedy spojení dvou těles. Na Rádiu Klasik Praha za chviličku hudba Benedikta Antona Auschneidera se rozezní, jeho ofertorium De Passione Domini. Budeme poslouchat hudbu Bedřicha Smetany, to bude skočná z opery Prodaná nevěsta a nebo vokalízu Sergeje Rachmaninova. A pak zazní taky Indiánská symfonie. Nechte se překvapit.

Když existoval soubor muzika Antiqua Praha, který vedl Pavel Klikar, tak s ním zpívali taky sopranistka Anna Hlavenková, mezzosopranistka Petra Noskajová, kontratenorista Lubomír Moravec, náš kolega, tenorista Stanislav Předota a basista Michal Pospíšil. A právě od nich jsme teď slyšeli skladbu Offertorium de Passione Domini, kterou napsal Benedikt Anton Auschneiter. Filmová hudba, to bude taková jenom čuknutí pro vás, naše posluchače. Zazní je Cavallino Canzonetta, hudba z filmu Sladký život Nina Roty, a hraje Filharmonika della Scala, řídí Riccardo Sciai.

0: Klasik Praha.
1: Celý svůj život zasvětil lidem s duševními poruchami. Působil i v zahraničí, vyšla mu celá řada knih a ještě dnes občas přispívá zajímavými postřehy na svůj blog. Psychiatr Radkin Honzák v minulosti často spolupracoval s naším rádiem. V pořadu s premiérou ve čtvrtek v 19 hodin si o tom povíme víc. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
4: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity. Do košíku dej i ty.
8: Pak hrnky,
7: flašky, kufříky. Vyměním za kuponky.
8: Škola volá.
9: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
11: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat.

Furiant byl z České národní opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany samozřejmě, ale v zahraniční interpretaci. Clevelandský orchestr řídil Kristof von Dohnányi. A když jsme u té české záležitosti, tak vás pozvu taky na Svatováclavský hudební festival v letošním roce. Už je to 23. ročník, který se bude konat zanedlouho od 2. do 28. září a promění kostely, koncertní sály i další výjimečná místa Moravskoslezského kraje v živou festivalovou scénu. Na vstupenky se můžete podívat na www.shf, tedy Svatováclavský hudební festival.cz, tam najdete taky podrobné informace o programech. Já vás pozvu na jeden z nich, na 26. září, do Husova sboru v Rychvaldu. Tam program spojí dvě mimořádná česká kvarteta Benevicovo a Cemlinského kvarteto a dvě mimořádná díla. Taky hudbu Felixe Mendelssohna a George Enesca. Smyčcové okteto stojí na fascinující hranici mezi komorním souborem a malým orchestrem, protože těch 8 hlasů samostatných umožňuje zachovat detail a vzájemný dialog v hudbě. Tak se můžete přijít podívat tam a nebo, jak jsem říkal, www.shf.cz, kde získáte další informace.

Vokalízu Sergeje Rachmaninova, kterou hrál flétnista James Galway a National Philharmonic Orchestra pod taktovkou Charlesa Gerharda, tak to určitě znáte. Ale možná, že jste ještě neslyšeli symfonii s podtitulem Indiánská. Tu totiž napsal Carlo Chávez a my si ji teď poslechneme.

Čím je tedy toto dílo zajímavé a taky výjimečné, symfonie číslo 2 indiánská Carlose Chávese, protože je považováno za symbol moderního mexického nacionalismu. A je to krátká, energická symfonie, tam se ta moderní orchestrální hudba propojuje s melodiemi, rytmy a zvukovým světem původních kultur Mexika. A toto dílo zahrál symfonický orchestr Simona Bolívara z Venezuely, řídil Eduardo Mata. Teď budeme mít další symfonii, ale tu už dobře znáte. 25. symfonii G-moll Wolfganga Amadea Mozarta. Jmenuje to Trio, hraje Brucknerův orchestr z Lince a řídí Martin Ziegart.

0: Klasik Praha.
1: Každý den ji slyšíme, ale jak moc doopravdy vnímáme, co se za hudbou skrývá a co vše je s ní spojené? To vám podhalí nový pořad Spektrum hudby. V prvním díle se zaměříme na nostalgický hudební nástroj flašinet. Jak vypadá uvnitř a mnoho dalších zajímavostí vám prozradí můj první host, odborník na mechanické hudební nástroje Patrik Pařízek. Těším se v sobotní premiéře Spektra hudby v 18 hodin. Filip Sichra.
2: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
3: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Lukáš Vondráček, Collegium Marianum Ensemble Tonus, Schola Gregoriana Pragensis, Stefan Veselka nebo Český filharmonický sbor Brno. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Vstupenky na www.shf.cz.
4: V sobotu 5. září ožije Nela Hozeves hudbou Antonína Dvořáka. Jubilejní 75. ročník festivalu Dvořákova Nela Hozeves nabídne koncerty klasické hudby, besedu s pianistou Matyášem Novákem, který debutoval v Carnegie Hall už v 19 letech, i slavnou symfonii z Nového světa v podání Symfonického orchestru Pražské konzervatoře.
5: Více na lobkovic.cz.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na Topcentrum.cz.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Sobotní noc sice není, ale my jsme uvedli přesto. Valčík Sobotní noci byl z baletu Rodeo Arona Copelanda, skladatele amerického, který složil několik takových baletů, třeba byly The Kid a mnohé další. Baltimorský symfonický orchestr řídil David Zinman. V závěru této hodiny se sejdou dvě tělesa, aby zahráli společnou nahrávku. Presto smyčového oktetu S-dur Felixe Mendelssohna Bartholdyho.

0: A teď samozřejmě také představím ta dvě tělesa, která hrála smyčcový oktet S-dur a část presto Felixe Mendelssohna Bartoldyho, byli jimi Katior Eben a Belcha Quartet. Teď už je přesně 15 hodin.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

U klavíru byl teď Alfred Brendel, když hrál od Ludwiga van Beethovena Andante sonáty pro klavír číslo 23 f-moll. To zase byla první skladba v našem odpoledním programu této hodiny. Za chviličku si ještě poslechneme symfonii číslo 2 B-dur, část presto Karla Filipa Emanuela Bacha. Pak vám taky představím čerstvou novinku tohoto týdne a soustředíme se i na poslech další hudby, třeba Hanse Krásy, Edvarda Hagerupa Griega či Giuseppa Giordana.

0: To už bylo presto, symfonie číslo 2 B-dur Karla Filipa Emanuela Bacha. Trevor Pinnock řídil The English Concert.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: U vydavatelství Alpha Classics vyšla v polovině srpna mimořádná nahrávka slavného písňového cyklu Krásná mlynářka, který romantický skladatel Franz Schubert napsal v roce 1823 na slova básníka Wilhelma Millera. A jehož jednotlivé části postupně vyprávějí příběh potulného tovaryše, nešťastně zamilovaného do mlynářovy dcery. Originální přístup k tomuto slavnému dílu zvolili rakouští interpreti. Baritonista Georg Nigl a klavírista Alexander Gergely, kteří se rozhodli cyklus natočit v duchu domácího a salonního muzicírování běžného v 19. století. Místo zvukově bohatých moderních křídel si jako doprovodný nástroj vybrali takzvaný stolový klavír, německy Tafelklavier, který se tedy nacházel v mnoha domácnostech, podobně jako dnešní pianina. Na rozdíl od nich měl však struny nataženy vodorovně nebo diagonálně, nikoli vertikálně. Jemnému zvuku tohoto historického klavíru přizpůsobil ten člověk i svůj pěvecký projev, který je až šansonově civilní a plný výrazových nuancí. Protože Schubert z Millerovy sbírky zhudebnil jen 20 částí z celkových 25, rozhodl se zpěvák písně proložit také recitací nezhudebněných básní, což atmosféru soukromých a salonních produkcí ještě umocňuje. Jako hudební ukázku si z cyklu Krásná mlynářka teď poslechneme známou píseň Tränen Regen, neboli Déšť slzí. Zpívá Georg Nigl, na stolový klavír hraje Alexander Gergely.

Jak jste sami měli možnost této ukázky novinky týdne zjistit, tak opravdu baritonista Georg Nigl a klavírista Alexandr Gergely se rozhodli zcela civilně v duchu salonního muzicírování provést cyklus Krásná mlynářka. No a my jsme slyšeli teď část, jednu píseň známou z tohoto cyklu Dešť slzí. Teď už je ale před námi další skladba, bude kratoučká, Kurán ze svity B-dur pro flétnu a basso continuo, autor Jan Antonín Losy a interpreti Och Ensemble, který vede Martin Pastuška.

0: Klasik Praha.
1: Autorem první dochované česky psané opery o původu Jaroměřic je František Antonín Míča, moravský skladatel, který se narodil v Náměšti nad Oslavou 2. září 1696, tedy před rovnými 300 lety. Více včetně ukázek v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Je mi ctí být rezidenční umělkyní 19. ročníku Festivalu klasické hudby Dvořákova Praha. Těším se na vás s mými kolegy v Rudolfínu i na dalších koncertních pódiích. Více informací na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená.
4: Tímhle šrotem to v životě nedodělám!
5: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
4: Mají i pořádný stroje?
5: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
6: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.

kapelník Albert Pavlov, tak ten orchestroval několik uherských tanců Johannesa Brahmse, mezi nimi číslo 5 G moll. Londýnský symfonický orchestr řídil na této nahrávce Neme Järvi. A my se teď soustředíme na jeden nástroj, kterým jsou varhany. Pokračuje totiž 31. Mezinárodní varhanní festival, který se koná u svatého Jakuba na Starém městě v Malé Štuparské, no a už se taky blíží další koncert a ten se jmenuje Dialog varhan a trombónu. Bude 3. září, v 19 hodin hrát na něm bude Irena Chřipková a Robert Kozánek z České republiky na trombon. Irena Chřipková samozřejmě na varhany. Na programu jsou skladby Jiřího Temla, tokáta Irena se jmenuje, hezké jméno, česká premiéra, Alexandre Guilmant, Morceau Symphonique, opus 88, to je symfonický kus tohoto skladatele, a konečně od Josefa Boneta, symfonická legenda, a z něj heroické kapličo. No a vy se můžete přijít podívat a poslechnout si hlavně do baziliky svatého Jakuba v Praze, a to Dialog varhan a trombónu 3. září v 19 hodin. No a teď další skladby na rádiu Klasik Prátou. Následující je hudba Hanse Krásy. Krása kvartet zahraje téma s variacemi pro smyčcové kvarteto.

0: Svatební veselí v Trolldaugenu popsal Edvard Hagerup Grieg v této klavírní skladbě, kterou zahrála Alice Sarah Ott. Následující účinkující, tedy pěvkyně, se vám představí za chviličku sama a pozdraví vás a pak zaspívá píseň Caro mio ben Giuseppa Giordana.
1: This is Joyce DiDonato and you're listening to Classical Radio in Prague.

0: Klasik Praha.
1: Začíná nám nová sezóna, nový školní rok a také nové díly pořadu Na osobní notu. A můj host stojí na novém začátku. V červenci se rozloučila s místem ředitelky divadla FX Šaldy v Liberci, kde byla ale také dříve režisérkou, dramaturgyní a šéfkou opery. Co jí čeká nového? Je lepší odejít někam nebo se na chvíli ocitnout ve vzduchoprázdnu? Nejenom o tom budu hovořit s Lindou Hejlovou Kepertovou. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Teď pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Prázdniny končí, škola volá, zlídlo, výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
5: Pak hrnky, flašky, kufříky
4: vyměním za kuponky.
5: Škola volá!
6: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se

0: Stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat Stavebniny. www.izomat.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

A tuhle melodii jste určitě poznali, ano, je to použitá dnes znělka Eurovize, je to preludium díla Tedeum Marka Antoana Charpentiera. Hráli vynikající trumpetista Wynton Marsalis a s ním English Chamber Orchestra. Řídil Anthony Newman. Friedrich Gulda to je nejenom vynikající klavírista na nahrávkách, ale taky autor hudby. A tohle bude teď idyl koncertu pro violončelo a dechový orchestr tohoto skladatele.

0: Poslední skladbě na rádiu Klasik Praha hrál Edgar Moreau na violončelo a soubor Les Forces Majeures, který řídil Rafael Merlin. A byla to idyla. Koncertu pro violončelo a dechový orchestr. Tak a dál pokračuje vaše idyla s rádiem Klasik Praha. To vám přeji od mikrofonu a už za chviličku budeme poslouchat další hudbu. To už bude po 16. hodině.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

Koncertní mistr Petr Maceček nastudoval se Sukovým komorním orchestrem a už je to nějaký čas Scherzo Allegro Molto smyčcového kvartetu D mol Smrt a dívka France Schuberta v úpravě, která pochází od Gustava Mahlera. Takže se dívám do téhle hodiny, tak teď jeho hudbu neuslyšíme, ale bude znít hudba jiná, třeba Příroda, život a láska, tedy jedna část tohoto původně zamýšleného cyklu, ale se to ale i samostatně bude to předehra. Karneval. A nabídneme i další smyčcový kvartet. Tentokrát to bude zase dílo českého autora Bedřicha Smetany z mého života. A další skladby. Tak ať se vám všechny líbí.

Maurice Ravel napsal Valčíky vznešené a tesklivé, někdy se říká i sentimentální, a to byl druhý z nich, samozřejmě už podle zvuku tempa se to dalo poznat. Od Maurice Ravela a na klavír hrál George Lee. Příroda, život a láska, tak to je trojice předeher, která obsahuje také předehru Karneval. A tu si právě teď poslechneme.

Cyklus v přírodě, tedy cyklus příroda, život, láska, napsal Antonín Dvořák před svým odjezdem do Ameriky v roce 1891. Jednotlivé části jsou v přírodě, tu jsme poslouchali, pak taky část Karneval jsme poslouchali a další části jsou v přírodě a Otello, tohle byla prostřední část tohoto díla a má samostatné opusové číslo. Teď na Rádiu Klasik Praha dílo hrála Česká filharmonie, kterou řídil Gerd Albrecht. No a už se zaposloucháme teď do hudby jednoho francouzského hudebního skladatele, který se jmenuje Marin Maré. No a právě ten Marin Maré je člověk, který byl nejenom francouzským skladatelem, ale taky hrál na housle ve střední barokní éře. A z jeho opera je také toto rondo Svity a mol, které hrají Wieland Kuijken na violu da gamba, Kaori Uemura na tentýž nástroj a na čembalo Robert Conen.

0: Klasik Praha.
1: Zemřel americký herec Tim Curry, známý rolemi ve filmech jako Sám doma, dvě ztracen v New Yorku, Hon na ponorku nebo Tři mušketýři. A právě na projekty Tima Curryho se zaměříme v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna na rádiu Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
5: V sobotu 5. září ožije Nela Hozeve s hudbou Antonína Dvořáka. Jubilejní 75. ročník festivalu Dvořákova Nela Hozeves nabídne koncerty klasické hudby, besedu s pianistou Matyášem Novákem, který debutoval v Carnegie Hall už v 19 letech, i slavnou symfonii Z nového světa v podání Symfonického orchestru Pražské konzervatoře.
6: Více na lobkovic.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
11: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
10: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
13: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
14: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
13: Těšíme se na vás.
2: Posloucháte Klasik Praha.

To už skončilo hlavní téma z filmu Letka Rona Goodwina na Radio Classic Praha City Light Symphony Orchestra řídil Kevin Griffiths. A teď je tu jedna pozvánka. Když se řekne festival, tak se prakticky vždycky dá zvát na nějaký festival, protože probíhají některé současně, některé jindy, ale vlastně v průběhu celého roku. A tak od 11. září do 2. listopadu začne už 25. ročník festivalu Lípa muzika, mezinárodního hudebního festivalu, který oživuje zapomenuté kouty severních Čech a blízkého saského příhraničí, protože je tedy jaksi zpřesá k našemu sousednímu státu, k našim sousedům. Ladamo Jana Semerádová, Radim Vizváry. Tak tohle je psáno v titulu toho koncertu, na který vás chci pozvat na neděli 27. září v 18 hodin do Turnova, do tamního městského divadla. Jedná se o premiérový projekt Jany Semerádové a Radima Vizváryho Obrazy ze života právě těchto autorů a s jeho hudbou, kterou budou interpretovat umělci. Vizváry stvární jak skladatele, tak jeho hudbu. Za velkou výzvu všichni považují jeho rozhodnutí zpívat árie beze slov. Tak to se můžete jet přesvědčit do Turnova do městského divadla sami 27. 9. a tady tedy se setkat i v režii Magdaleny Švecové s dalšími umělci.

Pavel Haas kvartet na této nahrávce ve složení Veronika Jeroušková a Marek Cvíbel na housle, Pavel Nikl na violu a Petr Jeroušek na violončelo, tak právě Pavel Haas kvartet toto těleso teď zahrálo. Allegro vivo appassionato smyčcového kvartetu číslo 1 e-moll Z mého života. Uherská rapsodie číslo 2 Franze Lista, to je nesmírně populární skladba ze všech těch uherských rapsodií a taky nádherně samotným autorem instrumentována pro orchestr. Tak si to teď pojďte poslechnout v provedení RCA Victor Symphony Orchestra, řídí Leopold Stokowski.

0: Klasik Praha.
1: 5. září začne 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. Rezidenční umělkyní bude Magdalena Kožená a přijede i řada dalších špičkových interpretů, kteří zahrají nejen Dvořákovu hudbu. O letošní programové nabídce Dvořákovy Prahy si budeme povídat s ředitelem festivalu Janem Simonem v příštím pořadu Hudba v miléniu. K poslechu premiéry v úterý 1. září od 19. hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století. Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

To je krásná melodie, líbivá, jistě mi dáte za pravdu. Za zimního slunovratu se jmenuje tato skladba, kterou napsal Gustav Holst a zahrál londýnský festivalový orchestr, který řídil Ross Popple. A už je poslední skladba této hodiny tady před námi, presto symfonie C-dur Jana Josefa Resslera.

0: S touto vysílací hodinou už se loučíme částí presto symfonie C-dur Jana Josefa Resslera. Orchestr Eisenberg řídil Jiří Sicha. Je 17 hodin, pondělí 31. srpna.
1: Jsme Klasik Praha.

Daniel Trifonov na klavír zahrál skerco pro klavír Dmitrije Šostakoviče. Na začátku tohoto programu vy možná to skerco znáte taky v orchestrální podobě. Jinak skladba je z roku 1919 a ta klavírní verze je novější, protože ta vznikla v roce 1921. Opera Faust Charlese Gounoda už za chviličku na našem rádiu. Jana Dismas se Zelenka, hudba tohoto autora, či Alexandra Despla. To budou takové spíše drobnější záležitosti na rádiu Klasik Praha v té první části a v té druhé třeba hodiny symfonie číslo 101 D-dur Josefa Haydna, či zase drobnější skladby, které jsme pro vás připravili. A teď opera Faust Charlese Gounoda.

Salì, zpívalo se v árii opery Faust Charles Gounoda. A postaral se o to tenorista Benjamin Bernheim, který spolučinkoval ale s českým orchestrem PKF Prague Filharmonia a provedení řídil Emmanuel Viom. A tak máme za sebou další skladbu, tentokrát zpívanou, teď zase hudba českého autora barokního Jana Dismase Zelenky. Uslyšíme Allegro sonáty číslo 3, B dur pro dva hoboje, fagot a basso continuo. A bude nám v tomto případě hrát soubor Collegium 1704.

0: Možná jste viděli i film, ze kterého byla tahle hudební ukázka, Králova řeč, The King's Speech, z roku 2010. Hudbu k tomuto filmu napsal Alexandre Desplat.
1: Špičkový světový varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
2: Obnovené lety z Aerofilms do Metropolitní opery New York v pohodlí vaší kinosedačky. Met Opera v kinech slaví 20 let. Světová díla, jako jsou Carmen, Tichá noc, Otelo a mnoho dalších, se vrací v přímém přenosu na plátna vašich kin. Více info na aerofilms.cz.
3: V sobotu 5. září ožije Nela Hozeve s hudbou Antonína Dvořáka. Jubilejní 75. ročník festivalu Dvořákova Nela Hozeves nabídne koncerty klasické hudby, besedu s pianistou Matyášem Novákem, který debutoval v Carnegie Hall už v 19 letech, i slavnou symfonii Z nového světa v podání symfonického orchestru Pražské konzervatoře.
4: Více na lobkovic.cz.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
11: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Kian Soltani hrál na violončelo a Daniel Barenboim na klavír spolu v finále anime Sonáty pro violončelo a klavír Claude Debussyho. 6 koncertů, světová interpretní špička, monumentální Englerovi Varany, to je 58. ročník Mezinárodního varhanního festivalu v Olomouci. Od 3. do 17. září se vydá po stopách Marcela Duprého a nabídne hudbu, která dokáže z chrámového prostoru vytvořit téměř nekonečný zvukový prostor. Festival přitom poprvé zamíří také za hranice Olomouce do koncertní síně v Uničově. Právě v olomouckém kostelu, chrámu tedy přesněji řečeno svatého Mořice, se uskuteční tedy od 3. do 17. září tento festival, připomínám, a hlavním tématem ročníku je právě ta oslava 140. výročí narození Marcela Duprého. Tak to byl další příspěvek na rádiu Klasik Praha a vy se můžete víc dozvědět na našem webu. Teď vám nabídnu symfonii číslo 101 D-dur hodiny Josefa Haydna a z ní část Andante. Jeho Českou komorní filharmonii řídí Ondřej Kukal.

I Got Rhythm, to je velmi známá skladba George Gershwina, zahrál ji Stefan Grappelli na housle a McCoy Tyner na klavír. A je tu pozvánka pro naše nejmenší posluchače, protože ti jdou zítra do školy, anebo i do školky třeba, ale ta funguje někdy i přes prázdniny, záleží případ od případu. Ta pozvánka je na 1. září, tedy na zítra, na první školní den od 14 hodin do Smetanovy síně obecního domu a přišla od FOK. Tam bude znít hudba z večerníčků a pohádek, a tak tam uslyšíte třeba krkonožské pohádky, hudbu z Arabely, z filmu Princové jsou na draka, Lotrando a Zubejda, anebo z Čerty nejsou žerty, či Tři veteráni a mnohých dalších. Účinkovat bude pražská kantiléna, s ní praští symfonikové a dirigentem, ale zároveň i moderátorem bude Jan Kučera. Zítra ve 14 hodin ve Smetanově síni obecního domu v Praze. Zase se dotkneme starší hudby a uslyšíme část díla Misa Pape Marcelli, tedy část Agnus Dei číslo 2, provedení souboru The Sixteen, který vede Harry Christophers. Je určená pro papežskou korunovační mši a to zřejmě pro papeže Marcela II. Ten pak vládl jenom 22 dnů.

0: Klasik Praha.
1: 14. července slaví obyvatelé Francie, jak známo, státní svátek. Součástí oslav je i tradiční velkolepý koncert de Paris, konaný přímo pod Eiffelovou věží na Champ de Mars. Jaká je historie i současnost tohoto hudebního svátku? Dozvíte se v dalším dílu pořadu s premiérou v pondělí od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních. Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
5: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
6: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
5: Mají i pořádný stroje?
6: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
9: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
8: Těšíme se na vás.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

I když možná její jméno tak nezní, tak Eva Zajíček je francouzská mezzosopranistka, laureátka soutěže Královny Alžběty z roku 2018 a vydala taky album s názvem Rebel, které vyšlo na jaře 2025. Jako její, jako dámě, kterou ona obdivuje, tedy podsta mezzosopranistce Celestine Gallimarie, která je první představitelkou Carmen v historii. Takže Eva Zajíček zpívala, hrál orchestr National de Lille, Piera di Musa a to árii z opery Carmen George Bizeta. No a v závěru této hodiny je tady ještě jedna ukázka ze symfonické tvorby severské od Jeana Sibelia Adagio di Molto koncertu pro housle a orchestr D-moll.

0: Stephanie Gonley housle a orchestra Filharmonika de Gran Canaria řídil Adrian Lieper. Část Adagio di Molto, druhá část koncertu pro housle a orchestr d-moll Jeana Sibelia skončila. Krátce před 18. hodinou, kdy jsou za chviličku na rádiu Klasik Praha připraveny zprávy, a tu další hodinu pak zahájí transcendentální etída číslo 12 Ference Lista s podtitulem Sněhová bouře. Hrát vám bude Miroslav Sekera.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Ministr obrany Jaromír Zuna má v polovině září v plánu pracovní cestu do Číny. Podle zjištění novinek se má v zemi zúčastnit mezinárodní bezpečnostní konference. Informaci redakci v pondělí potvrdili předseda sněmovního výboru pro obranu Josef Fleck i šéf SPD a poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Ten přiblížil, že jde o jednu z největších světových konferencí. Bližší informace o povaze cesty ale zveřejněny nebyly. Cesta není ani v rozpisu vládních letů, který schvaluje vláda. Polské stíhačky v pondělí startovaly k ruskému průzkumnému letounu Ilyushin Il-20, který se přiblížil až na vzdálenost 30 kilometrů od polského přístavního města Leba. Na síti X o tom informoval tamní ministr obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz. Polský server Onet připomněl, že k podobnému incidentu došlo v Polsku v posledních měsících hned několikrát. Nová dobrodružství známých pohádkových hrdinů Brouka Pitlíka a Ferdy Mravence přinese dětem do nového školního roku Česká televize. Rozvážný a rozumný Ferda a roztržitý a přemoudřelý Pitlík se představí v novém večerníčku od právě dnešního dne. Příhody Brouka Pitlíka a Ferdy Mravence natočil režisér David Soukup. Role namluvili Josef Carda a Jaroslav Plesa. A ještě počasí, v noci nejnižší teploty 15 až 13, zítra v úterý bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno a nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů.
1: Jsme Klasik Praha.

Miroslav Sekera hrál na klavír na začátku této hodiny Sněhovou bouři, což je transcendentální etída číslo 12 Ference Lista. Za chvíli nabídnu ještě hudbu v této hodině Michela Delalana, taky Joaquina Rossiniho, to bude jeho známý tanec, Šeherezádu Nikolaje Rimského Korsakova a nebo symfonii číslo 6 Esmol Sergeje Prokofjeva. Tak přeji krásný poslech té poslední moderované hodiny na rádiu Klasik Praha.

0: Z 12. světy jsme poslouchali první část díla od Michela Richarda Delalanda. A to hrál tuhle skladbu hrál soubor La Symphonie de Marais, řídil Igor Rehn. No a v té následující skladbě, kterou uslyšíte teď, tak tam vám zaspívá tento umělec.
1: Hello, this is Rolando Villazón and you are listening to Classic Praga.

Ano, byl to Rolando Villazón, ten vás pozdravil a zaspíval píseň La danza Jalaluna in mezzo al mare Gioachina Rossiniho. Doprovodil ho Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino a řídil Marco Armiliato. Na našich webových stránkách najdete mimo jiné také informaci, že Vltavská filharmonie vstupuje do povolovacího řízení už. Máte tam i vizualizaci obrázek, jak to bude vypadat. Žádost o povolení záměru tedy byla podána. Přípravu řídí pražská developerská společnost a podáním žádosti vstupuje tedy celý ten projekt do další fáze. Rozsáhlá projektová dokumentace zahrnuje nejen samotnou budovu budoucího Národního hudebního centra, ale také veřejný prostor, dopravní infrastrukturu a další navazující stavby, které jsou důležitou součástí proměny území Vltavské a Brownfieldu Bubny Zátory. Získání povolení záměru se očekává v prvním čtvrtletí roku 2027 a zahájení stavby pak v prvním čtvrtletí roku 2028. Takže se už můžeme těšit, snad. A teď uvedeme pohádku Šehrezáda, symfonickou svitu podle pohádek Tisíce a jedné noci Nikolaje Rimského-Korsakova. A to pohádku o Celerviči Kalanderovi z této symfonické svity.

0: Samuel Magad hrál na housle a Chicago Symphony Orchestra, který řídil Daniel Barenboim, se přidal v pohádce o carviči Kalanderovi, tedy v druhé části symfonické svity Šehrezáda Nikolaje Rimského Korsakova.
1: Sonáty pro violončelo a klavír od Johannesa Brahmse nabízejí krásné

0: melodie, vystříbenou formu, drama i něhu. Přední italský čelista Mario Brunello nám je obě společně s klavíristou Andreou Lucchesinim zahraje v dalším dílu pořadu Švédský stůl v neděli od 19 hodin. Na setkání se těší Stanislav Předota.
1: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Henri Vietamp je autorem koncertu pro housle a orchestr číslo 4 D-moll a finále Marciale Andante Allegro zahráli houslistka americká Hilary Hahn a německá komorní filharmonie Brémy. Tu řídil Paavo Järvi, takže takové mezinárodní zastoupení a obsazení v této skladbě. Na Rádiu Klasik Praha se blíží začátek večerních pořadů. Vy se můžete těšit na slavná auditoria. Jiří Vejvoda od 19 hodin bude mluvit o projektu letních koncertů pod širým nebem v Paříži. Pak bude koncert bez smokingu, kdy je připravena hudba Roberta Schumana, koncerty pro klavír a orchestr, tedy koncert a další skladby. A hrát bude klavírista Jan Lišiecky a taky orchestra de l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia pod taktovkou Antonia Papana. No a konečně dnes večer ve 22 hodin uvádíme taky reprízu pořadu Hudba stříbrného plátna. Představte si, že už je to 600. díl.

Ještě vám zaspívala Magdalena Kožená za doprovodu České filharmonie, kterou řídil její manžel Simon Rettl, u kolébavku Gidon Kleina, kterou aranžoval Jiří Gemrot. A už je tady poslední skladba této hodiny. Já se s vámi rozloučím a popřeji příjemný večer. Ale samozřejmě ji ohlásím. Symfonie číslo 6 Esmol Sergeje Prokofjeva a zní první věta Allegro moderato se teď rozezní. Berlínské filharmoniky řídí Seiichi Ozawa. Přeji vám krásný večer z Klasik Praha.

0: stavebniny.
1: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Colory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
3: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
4: Ladíte Klasik Praha.
5: Slavná auditoria.
4: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
6: Podobně jako v jiných metropolích světa je i v Paříži každá kulturní sezóna velmi bohatá. Od září jednoho roku do června toho následujícího se daří mimo jiné operním domům či koncertním sálům nejrůznějšího druhu, velikosti i zaměření. Některé z těch, které se věnují opeře nebo symfonické hudbě, jsou navíc nedílnou součástí celkové tváře města, pařížské architektury i atmosféry. Stačí některé z nich letmo vyjmenovat. Opera Garnier, Théâtre des Champs-Élysées, Opera Bastille, Philharmonie de Paris, Salle Pleyel a tak dále a tak dále. Každá z těchto prostor, každé z těchto míst má svoji bohatou historii i současnost, zní tady hlasy pěvců či pěvkyn, pokyny dirigentů a hudba tvořená bezpočtem hudebnic či hudebníků v jednotlivých orchestrech. Diváci z řad domácích, rozuměj obyvatel Paříže, ale i takzvaně přespolních v podobě turistů z celého světa či z různých koutů Francie, mají možnost shlédnout jak operní produkce tradičního či moderního rázu, také ovšem symfonické koncerty ze země galského kohouta či ze zahraničí. Nabídka je opravdu bohatá. Jakoby to nestačilo, zamyslela se pařížská radnice nad tím, zda není možno využít klasické hudby zároveň k obohacení letního období a konkrétně k oslavě státního svátku Francouzské republiky, který, jak známo, každoročně připadá na 14. července. Pokud by se podařilo vytvořit koncert pod čirým nebem, který by byl přitažlivý i pro televizní diváky ve Francii a v mnoha dalších zemích několika kontinentů, tím líp. Paříž, toto město světel, jak se mu tradičně přezdívá, je přece, jak to co nejvýstižněji říct, velice fotogenická. Její povědomá silueta, které vévodí katedrála Notre-Dame, ale taky kostel Sacré-Cœur na vrcholu Montmartre či Eiffelova věž, o relativně novém sídlišti La Défense ani nemluvě, přece nabízí doslova pastvu pro oko a pro záběry televizních kamer. Kde se ale takový koncert pod širým nebem 14. července bude konat? Kam ho umístit? Předpokládaná účast v počtu desítek tisíc diváků, ale zároveň přání či přímo potřeba jeho uskutečnění v samém srdci metropole nad scénou, vedla k jednoznačnému rozhodnutí. Hudba, ať se vždy v tento den, tedy v tento večer, rozezní na martových polích, tak říkajíc ve stínu Eiffelky. Vybrána byla i každoroční znělka Uherský pochod z opery Faustovo prokletí od Hectora Berlioze. A právě ten nám teď zahraje Bostonský symfonický orchestr pod taktovkou Seiji Ozawy.

První testovací ročník pařížského koncertu pod širým nebem proběhl 14. července 2012. Tehdy měl ovšem zcela jinou podobu, než jakou získal od následujícího léta. Pořadatelé vsadili na populární hudbu obecně a na jedno legendární francouzské jméno konkrétně. Byl jim zdánlivě nestárnoucí rocker Johnny Hallyday. Ohlas přímo na místě se jevil jako přijatelný, ale zájem televize či rozhlasu byl nevalný. A tak se rozumně vykročilo jiným směrem. Na nejvyšších místech pařížské kulturní politiky bylo ukotveno, že napříště převládne klasická hudba jako důstojný zástupce francouzské kultury, vhodný též pro televizní diváky a rozhlasové posluchače. Zdejší i vzdálené. Zároveň se ale tvůrci projektu shodli na tom, že má-li takto zaměřený večer přilákat ohromný počet diváků, musí být zároveň elegantní i zábavný, pestrý, nikoli zatvrzele vážný. A vyšperkovaný účastí solistek a solistů nejen domácí provenience, ale též ze zahraničí. Něco však přece jen musí každoroční Leporello účinkujících, kteří předvedou ukázky z operní i symfonické tvorby, spojovat, jistit, zastřešovat. Tuto roli převzal díky pořadateli koncertu z Paříže, kterým byl určen francouzský rozhlas veřejné služby, jeho orchestr. Nazývá se Národní francouzský orchestr, vznikl roku 1934 a na dirigentském stupínku se během následujících dekád vystřídali významné osobnosti. Počínaje Charlesem Münchem, na kterého navázali například Sergio Celibidache, Lorin Maazel nebo Kurt Mazur. A po nich přišla v nedávných dobách či v současnosti éra Daniele Gattiho nebo Christiana Macellaru. Nedílnou součástí koncertu z Paříže se staly také dva pěvecké sbory. Jejich hlasy se v některých hudebních ukázkách rozléhají z pódia napříč martovým polem. Řeč je o smíšeném dospělém pěveckém sboru francouzského rozhlasu a o jeho mladším sourozenci, tedy sboru dětském, rovněž smíšeném. To vše tvoří pevný rámec koncertu v den státního svátku Francie, neboli při oslavách či aspoň připomínkách pádu Bastily roku 1789. Relativně nedaleko od ní se, jak už zmíněno, tato hudební událost odehrává na martových polích. Kdysi dávno sloužila jako vojenské cvičiště, což dalo takto rozlehlému a rovnému prostoru jeho jméno. Později pomyslného boha války vystřídalo míru milovné zaměření, pěstovala se tu zelenina, která pak nacházela své místo na pařížských trzích. Ozdobou prvního čistě symfonického koncertu z Paříže se na martových polích stala roku 2013 pěvecká esa první kategorie Sonja Jončeva či Roberto Alagna. Sonja Jončeva se teď zaskví ve scéně z opery La Traviata Giuseppe Verdiho. Spolu s ní zpívá Celso al Bello. Orchestra della Comunità Valenciana řídí Frédéric Chaslin.

Jak léta šla, vystřídala se při koncertech z Paříže na pódiu a před televizními kamerami i rozhlasovými mikrofony plejáda hvězd jak pěveckého, tak instrumentálního nebe. Zpíval tu opakovaně americký tenorista Lawrence Brownlee, proslulý 9 vysokými C, ve své oblíbené árii Tonia z Donizettiho opery Matka pluku. Ale také stvárněním postavy saxofonisty Charlesa Parkera v jazzové opeře pojmenované Yardbird v odkazu na někdejší hudebníkovu přezdívku. Zahrál tady rovněž už několikrát významný zástupce francouzské hudební scény současnosti, čelista, pedagog a zakladatel nadace na pomoc mladým talentovaným hudebníkům Gauthier Capuçon. Zasloužil se mimochodem o jedinou dosavadní ukázku z české klasiky, když se během koncertu 14. července 2019 zhostil árie Rusalky z Dvořákovy opery, transponované ze zpěvu do jímavého violončelového sóla. Že přitom noční nebe nad Paříží ovládl žlutě zářící měsíc, bylo jak shodou náhod tak dobrého načasování. Koncert totiž vždy začíná až po 21. hodině a romantické stmívání se stalo jeho neoddělitelnou součástí. Jinak se ale bohužel od nás tohoto spektakulárního večera dosud nikdo nezúčastnil osobně. Prostor se nenašel pro žádného virtuóza či pěvkyni z České republiky, o dirigentovi ani nemluvě. Přitom například sousední Polsko bylo už dvakrát zastoupeno charismatickým kontratenoristou Jakubem Josefem Orlinským. Ale co není, může se snad podařit v následujících letech, protože máme určitě co a koho nabídnout. Mluvě o dramaturgii, daří se jí při koncertech na Martových polích úspěšně kombinovat notoricky známé árie z oper od Verdiho, Rossiniho, Pucciniho, Bizeta či Saint-Saense s ukázkami, které jsou širšímu publiku méně známé. Přitom se záslužně snaží čerpat z bohatých zdrojů domácí klasiky, ať už skladbami členů se skupení Pařížská šestka, jazzem z dob Django Reinharta, anebo vkusně upravenými šansony z dob Edith Piaf. Koncert tím, jako jediný s opravdu celosvětovým záběrem, upozorňuje na hudební kulturu frankofonní oblasti. Díky tomu se tento projekt liší například od koncertu Letní noci vídeňských filharmoniků ze Schönbrunnu, který se logicky vydává jiným směrem, a například árie z francouzských oper v něm uslyšíte opravdu jen občas. Jinými slovy, koncert z Paříže, přejímaný televizemi nejen napříč Evropou, včetně té české, ale i v Číně nebo v Latinské Americe, se tím vyhranil a stal se konkurenceschopný. Zmiňoval jsem Jakuba Josefa Orlinského, dopřejme si teď v jeho podání árii z opery Orfeo Johanna Adolfa Haseho. Doprovází soubor Il Pomodoro, řídí Maxim Emelianichev.

Pevně stanovený den koncertu z Paříže, jeho zahájení ve 21 hodin a 15 minut i hojná účast diváků doznali během let trojího porušení. Poprvé nesměli početné davy na Martova pole v létě 2020. Zavinil to samozřejmě covid a obavy z jeho šíření. Jakkoliv šlo o nespochybnitelné rozhodnutí, pohled na prázdný prostor pod čirým nebem, který zprostředkovaly televizní kamery, byl opravdu smutný. Příčinou druhé změny oproti zavedeným zvyklostem byly roku 2024 letní olympijské hry, které se jak známo konaly v Paříži. Začínaly jen týden po koncertě, na Martova pole se už navážel písek, na kterém se pak odehrávaly zápasy v plážovém volejbale. A tak se hudební večer přestěhoval na nevelké náměstí před pařížskou radnici. Třetí vybočení způsobila tropická vedra v létě 2026. Kvůli nim byl počátek koncertu posunut alespoň o půl hodiny na 9:45. Sopranistka Corinne Winters, houslista Daniel Lozakovič a další si proto na své vystoupení museli počkat. Zážitek to ale divákům rozhodně neskalilo. Daniel Lozakovič se na tomto koncertě zaskvěl v ukázce ze třetí věty houslového koncertu Petra Iljiče Čajkovského. A my si na závěr dnešního pořadu poslechneme v podání tohoto houslisty celou první větu z tohoto Čajkovského díla. Tak jak je Daniel Lozakovič natočil pro Deutsche Grammophon v roce 2019.

0: Slavná auditoria.
1: Posloucháte Klasik Praha.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
3: Tohle je Klasik Praha.
4: Koncert bez smokingu vám přináší
3: Klasik Praha.
5: Dnes večer bude na Klasik Praha znít hudba německého skladatele a hudebního kritika, jednoho z nejvýznamnějších představitelů romantismu, Roberta Schumanna. Robert Schumann byl nejmladším synem Augusta Schumanna, plodného spisovatele, překladatele romantické literatury a ctihodného občana a kupce ze saského městečka Cvikov. Od dětství projevoval zájem o literaturu, četl díla klasiků a sám psal beletry, ale také odborné texty, například příspěvek do sborníku, který vydal jeho otec. Kromě toho se od 7 let učil hrát na klavír pod vedením Johanna Gottfrieda Kunče, středoškolského profesora a varhaníka, a záhy také začal skládat svá vlastní první hudební dílka. Otec podporoval jeho literární hudební tvorbu. V roce 1826 chtěl domluvit, aby Roberta vyučoval hudbu Karl Maria von Weber, který působil v nedalekých Drážďanech. Na tyto plány však bohužel už nedošlo, protože ve stejném roce August Schumann náhle zemřel. Smrt otce dolehla na rodinu o to více, že nedlouho předtím spáchala sebevraždu Robertova sestra Emílie. Ačkoliv tedy otec jeho hudební talent podporoval, matka jej poslala studovat práva do Lipska. Když se však ukázalo, že ho studium práv naprosto nezajímá a šťastný je pouze tehdy, když skládá hudbu, matka souhlasila, aby se stal koncertním klaviristou. V roce 1830 začal pak tedy studovat v Lipsku u Friedricha Wiecka. Bohužel chronické zranění pravé ruky učinilo v roce 1832 konec Schumannovým interpretačním ambicím, ale on sám byl v té době rozhodnut věnovat se úplně komponování a začal studovat hudební teorii u skladatele Heinricha Dorna. První větší úspěchy slavil s programní skladbou Karneval z roku 1834 a v průběhu následujících 5 let, kdy skládal téměř výhradně hudbu pro solový klavír, vytvořil některá ze svých nejslavnějších děl, jako jsou dětské scény, fantazie C-dur či Kreisleriana. My si dnes večer poslechneme nejprve jeho krásný koncert pro klavír a orchestr A-moll, poté zazní introdukce a Allegro appassionato opus 92, introdukce a Allegro opus 34 a jakýmsi bonbonkem, nebo chcete-li přídavkem, dnešního koncertu bez smokingu bude pak slavná drobnůstka snění z dětských scén. Na klavír bude hrát výtečný kanadský klavírista s polskými kořeny Jan Lisiecky. Toho v nahrávce doprovodí orchestra del Accademia Nazionale di Santa Cecilia a řídí Antonio Papano.
3: Koncert bez smokingu
4: na Klasik Praha.

0: na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.
1: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthaus Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthaushejtmánek.cz.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Příjemný poslech u pořadu Hudba stříbrného plátna přeje Nikola Bojčev. Dnes nás čeká putování světem filmových čarodějnic, kouzelníků a magie. Od hollywoodské klasiky přes japonské anime až po temné fantazy. Naše první zastávka nás zavede do Nové Anglie, kde tři znuděné ženy nevědomky vyvolají samotného ďábla v podání ďábelského Jacka Nicholsona. Ano, jsou to čarodějky z Eastwicku. Ústřední hudební motiv The Dance of the Witches, tanec čarodějnic, měl původně znít úplně jinak. John Williams složil pro film složitou, temnou symfonickou skladbu. Když ji ale režisér George Miller slyšel v kombinaci s Nicholsonovým excentrickým herectvím, požádal Williamse, aby hudbu odlehčil. Williams tak vytvořil groteskní, hravé a nesmírně chytlavé skerco, které dokonale podtrhuje komediální chaos na plátně. Za tento soundtrack získal Williams svou v pořadí již 24. nominaci na Oscara.

Ladíte Rádio Klasik Praha. Od dospělé satiry se přesuneme k rodinné kultovní klasice studia Disney Hokus Pokus. Sestry Sandersonovy se po 300 letech vracejí do Salemu, aby načerpali mládí z místních dětí. Skvělou hudbu pro fantazii napsal John Debney. Snímek Hokus Pokus je dnes považován za halloweenskou klasiku, ale v době své premiéry v červenci 1993 v kinech naprosto propadl. Studio ho totiž nepochopitelně nasadilo v létě proti Zachraňte Billyho a Jurskému parku. Já pouštím ukázku práce skladatele Johna Debneyho.

pořadu Hudba stříbrného plátna mluvíme o čarodějnických filmech. Na řadě je romantické drama o dvou sestrách v podání Sandry Bullock a Nicole Kidman. Magická posedlost. Hudební doprovod má na svědomí mistr melancholických melodií Alan Silvestri. Hudební historie tohoto filmu byla celkem dramatická. Režisér Griffin Dunne si totiž nejprve najal Michaela Nymana, autora hudby k filmu Piano. Nyman napsal kompletní soundtrack, ale testovací publikum ho označilo za příliš temný a artový. Studio proto na poslední chvíli Nymana vyhodilo a najalo Alana Silvestriho. Ten měl pouhé 2 týdny na to, aby složil úplně novou, hřejivější a magičtější hudbu. Silvestri to stihl a film díky němu získal svou nezaměnitelnou, lehce nostalgickou atmosféru.

Nyní opouštíme Hollywood a vydáme se do Japonska, do slavného studia Ghibli. Režisér Hayao Miyazaki nám představil 13-letou čarodějnici Kiki, která se vydává do světa na zkušenou. Hudbu složil dvorní skladatel Joe Hisaishi. Ten pro film Doručovací služba čarodějky Kiki vytvořil soundtrack hluboce inspirovaný evropskou lidovou hudbou, zejména francouzským šanzonem a akordeonovými valčíky, protože město, kde Kiki žije, je vizuální koláží Lisabonu a Paříže.

Posloucháte pořad Hudba stříbrného plátna. Když se řekne slovo bradavice, většině z nás se vybaví Harry Potter a hudba Johna Williamse. Pátý díl ságy o

V Mladém čaroději však přinesl změnu a do skladatelského křesla usedl Nicholas Hooper. Hooper přinesl do kouzelnického světa nový, temnější rozměr, aby vyjádřil psychologický tlak, pod kterým se hry nachází, opustil Williamsovou čistou pohádkovost a vsadil na hluboké polohy smyčců. Paradoxně nejpopulárnější skladbou celého soundtracku se stala nesmírně chytlavá až veselá skladba Profesor Umbridge. Hooper pro stvárnění nesnesitelné profesorky Umbridgeové v růžovém kostýmku použil barokní styl, zvonkohru a fagot, což dokonale vystihlo její falešnou slušnost a skrytou krutost.

Na závěr se vydáme do Středozemě. Bezmocných čarodějů, jako jsou Gandalf, Saruman nebo obávaný černokněžní král Angmaru, by tento svět neexistoval. Monumentální hudební epos stvořil Howard Shore. Pro trilogii Pán prstenů zkomponoval jeden z nejsložitějších a nejrozsáhlejších hudebních konceptů v historii kinematografie, obsahující přes 80 leitmotivů. Pro stvárnění magie a temných sil, jako jsou Nazgûlové nebo Sarumanova vojska, Shore nepoužil jen orchestr, ale i masivní pěvecké sbory zpívající v umělých jazycích autora knižní předlohy J.R.R. Tolkiena. Ukázkou Shoreovy hudby se pro dnešek loučím. Nikola Bojčev přeje dobrý poslech a těším se příště.

0: Výroba stříbrného plátna.
1: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
2: Ladíte Klasik Praha.

0: Tohle je Klasik Praha. Klasik Praha.
1: Klasik Praha.